0: No.
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták. Je, to je pták.
3: To je strašně zajímavý pták.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v hodině mezi psem a vlkem, prostě časně brzo ráno, vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já. Dneska si poslechneme jak malý party, tak velký orchestry, jak jste mohli slyšet v tanečních klubech, koncertních síních a hlavně taky v malých jazzových klubech, kdysi dávno ve 40. letech v New Yorku a taktéž s malým odskokem, co se v tu dobu dělo asi u nás doma. Slyšeli jste Louise Armstronga, Jacka Teargardena, byl to vlastně Jack Teargarden, byl jeho přítel, pozounista, zpěvák, ale to mnozí příznivci fanoušci jazzu, který je veliký a budiš veleven, jistě ví, co si dáme dalšího. Bude to klasická malá parta, dá se říci, a to, nebudete tomu věřit, Billie Holiday a Eddie Heywood trio, já tady šu s tím papírem, jsem se musel napsat, ve skladbě Na sluneční straně ulice.

Snímek byl z roku 1944 a ve stejném roce zůstaneme, milí posluchači. Tentokrát to bude skladbička, která se jmenuje Tebs Miller a hraje to kdo? Count Basie s tím orchestrem, to je pojem, že jo.

Nádhera, co? Nakonec teda přece jenom začali. Další věc je Blues in the Night, tedy Blues v noci, a part 1 a part 2. Je to poměrně rozsáhlá věc, má to 5,29 a v té době na jednu stranu standardní desky byste nenarvali víc než 4 minuty, kdybyste se rozkrájeli. Jedině teda použít to klasický průměr 25, jedině použít teda 30, 30 cm nebo 7.

Ralspalců, nebo jak to oni to tenkrát měli, čertví. To byla poměrně dost drhá sranda, a takže se to řešilo takhle, že na jednu stranu polovička skladby, na druhou druhá polovička. Jinak hraje to Jimmy Lunsford, což byl jako novátor a taky experimentátor jazzovej. Že já tady žvaním dlouho, abyste poslouchali, tak dáme se do toho. Blues in the Night, Jimmy Lunsford.

V jazzu se vyskytuje velice široce téma lásky, že jo? Je to hlavně to před a po, jo, to musíme podstatně rozdělit. Před to je jako, že nemám ženskou, to jsou většinou blues, nemůžu najít ženskou, nebo že je opuštěný taky, to jsou taky blues. A my si dáme docela svěží záležitost, která se jmenuje Vzpomínky na tebe. To je z té části po, jo, to je jako, to už se jenom vzpomíná, tam můžete vytušit ty zážitky a takhle, že jo, ještě co to tady plácám. Ben Webster to hraje a Ben Webster hrál na tenorový ságo, toho by jsem se měl držet muziky a naši tady cinta teatro, jo, to je hrozný se mnou.

No, vidíte to, kdo tam hrál na to piano, to byl Morris Marlowe, to byl, no, tam to hra se tam objevil na chviličku, docela dobrý. Karavana, to je jasný jako facka, hraje to Duke Ellington, tak tomu není třeba co dodat. Poslechněte si klasiku.

Koktejl, ano, koktejl dokonce pro dva. To je standard naprosto, že jo, klasický, a hraje to Art Tatum, teda přesněji Art Tatum Trio. Já si vzpomínám, jak tohle to jednou taky udělal Spike Jonze se svým orchestrem. V nepravidelné rubrice do jazzu ne, jsme to občas měli, že jo, to halus, jak říkají v Brně, ale to sem teď nepatří. Takže dáme si koktejl pro dva a pak se ponoříme za chvíli do poměrně dlouhý kompozice, ale to za chviličku. Art Tatum Trio.

Všimli jste si, že tam byla docela pěkná kytara a taky tam basista hrál chvílema s smyčcem a ten se jmenoval ten basista Sam Stewart. Tak teď si dáme velkorážní akci Kalibre, to má 6 minut 5 vteřin. Air Mile Special, tedy letecky, part 1, part 2, opět jako situace stejná jako u Jimmy Lunsforda, dvě strany 25 šelaku a hraje to Lionel Hampton. Mm-hmm.

Dobrý, no, ten extatický vibrafon, to byl právě Lionel Hampton. Tak se podíváme u nás, co se dělo v těch 40. letech, protože se pohybujeme, tak jak jsem se díval na ty data těch nahrávek mezi rokem 41 až 47. Z roku 42 je nahrávka Malostranské skupiny, ve který byl mimo jiný Tomáš Linka. Tahle ta nahrávka je neveřejná, je to amatérský snímek na želatinový folii, takže prominete kvalitu, protože v roce 42 pochybuji, že by nějaký německý Kulturamt dovolil vydávání jazzu, jo. No, potažmo blues ještě, což to je hudba silně neárijská, no ale to tady nebudeme rozebírat, ale poslechnete si vzácný snímek.

Dobrý, z českých muzikantů si připomeneme ještě Kamila Běhounka, jeho rytmickou skupinu na hrábce Topogán. Já to tak, to už je legální deska. Já to šacuju tak na 46. Je tam, co už ten bebop je tam trošku znát. No, posuďte.

Kamil Běhounek byl harmonikář, akordeonista, na rozdíl od pana Linky, kterýho jste slyšeli předchozí nahrávce malostranské skupiny, to byl hráč na foukací harmoniku a taky otec Tomáš Linky, kterýho znáte třeba z český country music. Tak co ještě si zahrajem? Jak se tak dívám na hodiny, tak asi z New Yorku už nic a nedá se svítit, čas neúprosně běží. Tyhle ty český jsem tam přihodil, abyste viděli, že jsme jak do doma u nás, jako ve vlastech českých, nezaspali, že když máme to výročí republiky, tak tam musím dát taky něco českýho. Jestli dovolíte, pochopitelně, tak bychom v tom novým roku 40. let mohli zase decentně pokračovat příště. A kdo nám zahraje St. Louis Blues? St. Louis Blues nám zahraje Peter Hostaš. To je anglický muzikant a nedávno jsem čet vydal, myslím, nějaký album, teď nevím, jak se to jmenuje, ale to je celkem marginální záležitost vedlejší, jak říkáme my lingvisti. Přesem kritiku, no, ale že sobě kloubí ty, fúzuje ty různý styly jazzu velice hezkým a krásným způsobem a to jeho album bylo docela příznivě hodnocený. Tady hraje, jak jsem se zmínil, St. Louis Blues, hraje to jako Černoch, dokonce jako Jirka Verberger, by se dalo říci. A ovšem zpívá to tak trošku po běloskom způsobu. To je taková ta zajímavá spofůze, jo. Fakt je dobrý a je to srdcovka, jo. Je to zahraný s chutí a láskou. Tak, jak říká Janíčka Koupková, jazz práci, já se taky rozloučím a příštím staromsovi, co hraje jazz, to jsem já, se těším na slyšenou zase při spoustě dobrých jazzových melodií.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.

den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne...

0: Rádio Hej.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
0: Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

Dámy a pánové, tady ve studiu Rádia Hej v Pardubicích už voní kafe. Já věřím, že u vás také, tedy u těch, kteří museli vstávat, museli vstát, řekněme, že nemají dovolenou, nemají prázdniny. Ale nic si z toho nedělejte, nezoufejte, stejně na tom jsme úplně my. Ranní směna Rádia Hej. Bon Jovi, It's My Life, Ryan Adams a další skvělá muzika nás čeká. Čekají nás také informace, ať už to budou silnice nebo sport.

Další úžasná muzika. Vzpomínkové hity na prázdninové volume na frekvencích Rádia Hey. V Rain Dance za námi Roxette, Švédsko ještě před námi. A čekají nás další parádní hity.

Nádherná vzpomínková muzika 80. Ano, Maria Fredriksson, Fergeso. Švédská dvojice, která zasáhla hudební a taneční svět. Jestli dáme Van Halen, Jump. 12 je tady. Nemyslím studená, ale čtvrt na 7 za malou chvíli.

To by nebyl takzvaně vzpomínkový prázdninový proud a volume, kdybychom nenasadili Queeny. Leoboračí olej a ten už nám bude pomalinku otevírat také současnou dobu, protože vy nás zdravíte z Letče nad Sázavou, ale také z Mácháče, tedy Máchovo jezero, a zdravíme i my.

ale vámi oblíbená německá parta Kamarejo. Za okamžik taktéž rychlý pohled na hlavní tahy na silnice.

Dámy a pánové, těsně před sedmou, raní, ten, kdo se nám takhle rozespíval hezky, to je Vildačok. Půlnoční závodní dráha, jedeme dál k Rockwimperk.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
3: Hey. Ano, je to tady, je to tak, sedmička, sedmá raní a k tomu vstávání. In God.

Vy nás nádherně zdravíte také z Velkého Dářka. Jana s Radkem píšou: Milane, zrovna jsme vytáhli lahváče ze stanu, posloucháme rádio, hej, bylo by možné zahrát kapelu Roxor, je mi to jasné. Tak doufám, že na Dářku budete zpívat s námi společně.

Přátelé, to je až obdivuhodné na to, že je čtvrt na 8, tak na dásku řádíte, jako kdyby byla 9. večer, ale k tomu to patří. K času dovolených to rozhodně patří. Užít si to tam, kde jste. Neprospat celou noc, vyhránit se, a proto vám tam ještě dávám Wolf Chokajs.

Skvělá parta Volobčuka, jste nejdit, 20 je tady. Mám na mysli, hala, jako, mám na mysli 21. teď už minuta, tady za malou chvíli půl osmé.

Ano, je to možné, klidně nám napište, odkud právě třeba stáváte, nebo kde stáváte, jsem chtěl říct, kde se nacházíte, na jaké dovolené, můžete nám popsat, jak to tam vypadá, jak se tam máte. A tohle už jsou rybičky.

0: Radio Hey.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: Full time, rock for you.

muzika pohodovka, takzvaně skoro ve 7:45. A vy jste možná ve vaně, i když pochybuju o tom, spíš někde v bazénku si to užíváte. Moturband, pár důvodů. Dáme si partu Dimitry. Jedeme to s vámi společně na české lajně, prázdninové lajně.

úžasná parta, jedna z nejúspěšnějších českých rockových kapel, Traktor. Jejich vznik v roce 2001 okolo hranic na Moravě. No a Martin Kapek, Standa Balko, Karel Ferda, Pavel Balko, Petr Bartošek, chlap.

Přátelé, dámy a pánové, to byla další formace, kterou máte rádi, která je oblíbená panoptikou. My máme pouhých teď už jenom 4 minutky. Chtěl jsem říct 5, ale skáče to velmi rychle. 4. minuta do celé do 8. ranní škor.

tuhle s nádhernou českou sadu. Českou sérii uzavře nikdo jiný než Holda Zíha. A vy pojďte zpívat s náma, protože už většina České republiky je vzhůru a na nohách a poslouchá Radiohead. Takže...

Musíme potvrdit, že na tomhle tam nádherným českým festivalu Radia Hej vám to jde krásně, nádherně a slyším vám to moc hezky, jo? Jste úžasný, děkujem! Vidíme!

0: Full Time Rock for You.
1: Bylo 8 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
0: Full Time Rock for You.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Je to úžasný, jak reagujete. Je to nádherný, že s náma stáváte. Že nás tam nenecháte. Co jdem?

Přátelé, celá tahle ta úžasná parta Hudba Praha vám přeje krásné ráno. Společně s námi tady prázdninové volume. Vláďa Zatloukal, Bohumil Zatloukal, Jirka Jelínek, Zdeněk Hinek, Tomáš Sloukal, Jakub Douda, saxofon Ságo. Krásně tam je Zatloukal a Sloukal, člověče. Držíme, jak se říká, stage lineu. Baláš, Ben, Fate, Tereza.

zdravíte nás a stáváte s námi společně také z Pohořelic, že se vám nádherně stává. No tak, to jsme rádi, proto jsme tady. Než jsme nazvučili, doběhnul na stage Kamil Střihavka.

0: úžasní, jde vám to, zdravíte nás také z Brna, ale i z Orlických od Dešna, hezky. V rychlosti nabíhá ještě za turbo Mirek Chrástka, aby vás potěšil, poradoval na tyhle ty naši louce zelený, kde není žádný kamení.
1: Takže turbo a všem krásným dívkám!
0: Mirku, ještě zapomněl říct, holky, sluší vám.

vás jenom poprosíme tam vzadu, udělejte uličku, ať může projet tranzit ten bílej s nápisem ozvučovací a osvětlovací agentura, neslyším, nevidím.

0: Nádherná muzika, která se vám líbí. Česká lajna má nastát třeba na stovy věci anděle. 8 pouhých minut.
1: Já jsem se směl, co jsem to chtěl.
0: Ano. Ano, přesně tak, teď už 7 do půl 9. Vanastáci za námi a bude tady písničkové přání. Proč ne, výjimečně ano. Maruška Nové Hrady. Prosím, ranní směnu, jestli by jsme mohli dát. Co to tam píše, ukáž, půjde mi to. Houby magický kabát do Nových Hradů. Pro Marušku a Jirku.

přátelé, nádherný text, Milda Špalek, Kabáti. Na naší stage se ale posuneme i dál. Kapela Doga.

0: CZ.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Ano, je to tak a tam nás posloucháte. Hejradio.cz, druhá minuta po půl deváté a jste tady. Jo, tak je to bezvadný den.

a pánové, jdeme to sami s českou lajnou Harley. Smutku dávám s Bohem. Karle, a ty to nalej, i jsme dlouho neměli. Přichází další skvělá parta, stačí říct Roman Prochajda, Štěpán Karbulka, Miloš Jurda, Adam Karlík, Honza Jack, Martin Pecan, Marek Mára, Divokej Bill.

Velmi příjemná parta. Bezvadná muzika, divokej byl. Se blížíme ke 8:45, to znamená, že jdeme do finále, finiše naší české liney, stage liney na vlnách a frekvencích rádia. Hej, vrátili se nám ještě Rybičky 48, tak kluci, pojďte, připravíme a budeme.

Tohle už je parta, kterou slyšíte, se kterou se potkáme a potkáte s vámi společně s rádiem, hej, 30. července, náměstí Chrast u Chrudimi, vedle domečku Konvalinkových.

Veselá, skvělá profi muzikantská parta, která hrála s Oldou Říhou v Katapultu. Tak se vám představí, ano, jako The Paper Jack, Chrastu Chruděmi, Andy Budka, Ondra Timpl, Johnny Doušek, Jose Motek.

frčíme dál, budeme to lomit. Já říká dolomit.

Karle, to říkáš velmi správně, prostě aby se místo, aby se vcítil, rozumíš, do našich jakoby poloh a povah, jo, jako my o prázdninách, normálně šestka, rozumíš, to znamená ne šestka, ale už pět ráno, že jo, aby se nás třeba někdo zeptal, jak vám, jako, no,

My už, přátelé, vlastně tomu nedáváme ani jinou vůbec možnost, že by to mělo být jinak, nebo mohlo být jinak. My už tady jsme prostě, my tady skameníme tady normálně.

zrychlila se. Ta kluci, a máte nějakou vůbec dovolenou? Ne. Jako milu, něco se rýsuje v závěru srpna, ale to se zatím jenom rýsuje.

0: Rock for you. Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
0: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
4: Přátelé, fandové, volna, frekvenci Rádia Hej, 4. minuta po celé po 9. Jdeme do finálové hodiny, finálové části společně s klukama z Metaliky. Pojďte s námi.

Co se týká také silničních hlavních tahů, D1, D11, jezdíte pohodobě, jezděte taky nadále. Plzeň, Praha, pozor, je tam čištění, úprava dálnice, probíhá to v krajním rozměru, rozmezí. Tak s tím počítejte, jsou tam návěstidla, ať do toho nevletíte, jinak nejsou hlášeny žádné větší komplikace. Zítra už také s námi Honza Riedl.

skvělá další pecka od Krokusáku. My se podíváme do amerického Houstonu. 1969, ZZ Top, Billy Gibbons, Craig Burt, Dusty Hill.

Úžasná legendární 69 ZZ Top 50. Sledujeme ročníka rok 1985 Motorhead. Lemmy Kilmister, Phil Campbell, Mike D, každopádně skvělá

Nadešel ten správný čas, abychom se skoro ve Švédsku s vámi rozloučili s ranním proudem, ranním éterem, prázdninové volume. Tak pojďte si to dát ještě s námi. Já děkuji technikům, zvukařům, osvětlovačům, díky kluci, děkujem!

ještě jednou vám moc díky za to, že jste s námi byli už od 6. raní. I když jsou prázdniny, jsou dovolený, posloucháte. Děkujem. A my dáme tu závěrečnou. Je to tady, skutečný závěr, ještě jednou díky, ale Škodovka už je připravený krátce po celé po 10. a těší se na vás, ahoj!

Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.

0: bylo právě 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Brněnech 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Brněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Brněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Kýpa Fest v Brněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
4: Českou rockovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
5: Sviany, české tradičně vařené pivo.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.
7: Kapela Traktor zdraví Rádio Hej, rádio, které má motor stejně silnej jako

0: Hejradio.cz.
1: Milan Krčil nám to ráno pekelně roztočil a my se tady v opavském studiu nesmíme nechat zahanbit a pokusíme se udržet ten Big Beatový drive, i když se budeme spíše zabývat zahraničním rokem, ale nebojte se nic, nějakou tu českou fošnu zahrajeme taky. Na Milana, kamaráda a kolegu, a jeho ranní show se můžete těšit zase zítra a já děkuji za předání éteru a vám posluchačům přeju parádní poslech a fajnové úterní dopoledne s Hejrádiem a za mikrofonem ve studiu Aldou Konopkou. Tady v Opavě nám malinko, nebo máme malinko zamračeno, ale my se, přátelé, mračit nebudeme. Naopak, buďme veselí, i kdyby na pivo nebylo. No, na pivo ne, ale na chleba třeba.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, radio, CZ.

Ladíte stále Hej Rádio a dopolední éter. A my už tady máme připravenou Lenku, která vám sdělí, jaké bude dneska počasí. Tak Lenko, pojď. A doufám, že máš dobré zprávy.

0: Už nastal čas na českou muziku Novida. Tady v playlistu se objevil Harley a song Tráva. A po něm Alice Cooper anebo taky Led Zeppelin.
1: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej.
2: A nikdy taky pařej.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: americký idiot a Green Day na rádiu, hej. A to by mě stejně zajímalo, kdo je tím vyvoleným. A je teď ten největší americký idiot. A nebo ten český třeba. Každopádně jsem si ale uvědomil, kamarádi, že nemůžu některým lidem upřímně říkat, že jsou blbci. Protože to někteří berou jako výzvu.
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej.

0: Radio Hey.
1: Hey.
2: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Ranní Express.
1: Do patrností projíždějte na dálnici D5 ve směru na Plzeň, kde se na 50,5 kilometru vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla. A porouchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 14. kilometru na trase z Hradce Králové do Prahy. A sklonu z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 4. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Vlačka.

0: To jsou chlapíci z kapely Alžběta a jejich single Zastavte motory. 10 hodin a 45 minut máme při úterním dopoledním vysílání. Já mám velkou radost, že mi tady píšete, že spolupracujete, například Brno se hlásí, taky píšou zdravíme Opavu, Pohořelice a Velké Dářko. A taky mi tady poslala fórek Lenka. A Lenka totiž napsala takovou spíše hádanku. Jestli víte, co udělá Slovák, když najde na ulici 100 euro? No, propije 200 z radosti.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej Radio CZ.
0: Tak si dáme také.

0: Sport.cz.
1: Máš rád rockovou muziku první jakosti? Hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa? Zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly? Tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí být puštěná na plný koule.

0: o tom, že se vracíme v čase, back in time. Ale ne, utíká nám to, my jsme se posunuli zase o kousíček dál, utíká nám to dneska, je 11 hodin a 6 minut, jsme v další hodině, ale už to je poslední tohoto dopoledního vysílání tady na rádiu. Hej, s vámi je stále Alda a těšit se můžete taky ještě třeba na Harley nebo kapelu Kiss, taky tam vidím Ed Guy a spoustu dalších. Máte se rozhodně, co se týče muziky, na co těšit, ale taky samozřejmě v této hodině nezapomeneme na další informace, které potřebujete vědět a bez kterých byste nemohli žít.
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Radio.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23, na Moravě až 25 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 14 stupňů a vát má mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: Radio.cz.
1: Tak přátelé, tady píšou, že odchod do důchodu se bude podle odborníků, tedy politiků, že jo, stále prodlužovat a může za to, jak ekonomika, že na důchody prostě nebude. Ale taky to, že se lidé dožívají čím dál delšího věku. No, jako by to bylo něco špatného, že jo, žít dlouho. No, ale je nad slunce jasné, že všechno dělat asi starší občani, takoví ti staříci, nebudou asi moci. Tak si myslím, že například u soustruhu 90-letý staříček asi dělat nebude, protože by mu to mohlo stroj nebo ten stroj zachytit a namotat a tím pádem i odpojit infúzi, bez které by okamžitě skolaboval. A nebo už teď to vidím, jo, jak si někde spletete v domově důchodců hlavní sestru s klientkou.
0: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
2: Jenej.
0: Jenej.
1: No ale to ještě daleko. My jsme mladí rockeři. Rocker nestárne. Rocker zraje jako víno.

je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: Rádio Hej a kulturní servis. Kulturní servis.
1: Ano, přesně tak, protože vás teď pozvu na nějakou tu akcičku, je tady kulturní servis. A bude to, přátelé, na pláž Frimburg u Lipna, kde vystoupí rocková kapela Morčata na útěku společně se slovenskou legendou Horkýže Slíže, a to v rámci 4. frimburského kulturního léta. Akce se koná v sobotu 25. července, přičemž areál se otvírá a program startuje ve 20.00. No a vstupenky na tento koncert můžete zakoupit online prostřednictvím xticket.cz nebo se podívat na další podrobnosti o dění na pláži na stránkách lipno.cz. A Horkýže Slíže si dáme právě teď. Brďo Koky.

0: Tohle jsou na rádiu Hey tóny Ronnieho Atkinsa. A my se ještě jednou v dopoledním úterním vysílání musíme podívat na dopravu.
1: Dopravní expres.
2: Hustým provozem počítejte na Pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště mezi 14. a 16. kilometrem a zdržení je okolo 10 minut. A na příjezdu do Brna po dálnici D2 budete popojíždět v koloně okolo 5 minut od 2. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Hejradio.cz.
1: No a přátelé, pomaličku se náš čas chýlí ke konci, ještě 10 minutek a bude 12. hodina, tudíž čas na oběd. No a dneska se výjimečně rozloučíme gratulací. Proč? No, protože, přátelé, já jsem zapomněl dneska pogratulovat všem těm, kteří mají dneska svátek. A svátek dneska má Vítězslav. Tak ještě v rychlosti řeknu původ a význam jména. Mužské křestní jméno Vítězslav má slovanský původ. Vykládá se jako slavný vítěz, slavící vítězství či slavný svojí mocí. No a sloveso vítati se může ze staroslovanštiny vykládat také jako sídlit nebo bydlit. Takhle, takový doplněk tady. No a Vítězslavů máme v České republice 9968 osob. A my gratulujeme, chlapci, přejeme vám hlavně zdravíčko, užijte si to. No a samozřejmě to nezapomeňte pěkně oslavit se všemi těmi, které máte rádi. Aby ostatní, pokud máte takhle kolem nějakého Vítězslava, tak nezapomeňte jim pogratulovat. To je všechno, přátelé, já se loučím, mějte se moc hezky a zítra zase, tedy ve středu, se na vás dopoledne těším. Tak těpic, rockeři.
0: Radio Hej, rock on air every day.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi našrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslova, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny.
4: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
6: Poslouchám Rádio Hej, protože hraju slušný Big Beat a mě baví zůstat na hej.

MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Bylo 13 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.
3: Rádio Hej. Kvalitní rock.

krásné úterní odpoledne, i když ne úplně slunečné. Nevadí, posloucháte Rádio Hej, u mikrofonu je Jirka Veselý. No a vy za sebou máte teďkon 3hodinový hudební maraton. A před námi jsou 3 hodiny dobrých kytar, aktuálních informací a příběhů, které stojí za poslech. Navíc má dnes svátek Vítězslav. Je to staré slovanské jméno složené ze slov vítězství a sláva. Takže význam je přesně tak výrazný, jak to jméno zní. V Česku už dnes nepatří mezi nejčastější jména. O to víc jeho člověk všimne. Takže všem Vítězslavům tedy přeju všechno nejlepší. Ať se dneska něco povede v práci, doma nebo klidně cestou z práce. Vítězslavům ještě jednou všechno nejlepší a my jedeme dál. A začneme s Rolling Stones anebo Judas Priest.

0: Popřáli jsme všem Vítězslavům a to znamená jen jedno, a to, že dnes je 21. července. A dnešní 21. červenec má v kalendáři několik neoficiálních dnů, které se k létu docela hodí. Ve Spojených státech je Junk Food Day, to znamená den burgerů, hranolků, chipsů a všeho, co si člověk obvykle omlouvá větou, že dneska výjimečně. V Austrálii připadá na dnešek Lemington Day. Lemington je piškotový desert obalený v čokoládě a kokosu a pro Australany je to skoro národní klasika. A protože je 21. připomíná se také americká hranice 21 let pro legální nákup alkoholu. U nás je samozřejmě 18. To byl dnešní kalendář, teď si dáme Hailstorm.
1: Hej, hej!
2: Rádio Hej.
1: Perfektná muzika.

0: Tohle byly Queeni na rádiu Hej právě teď.
1: Pojďme se podívat na počasí, protože počasí dnes nabízí spíš oddech od velkých letních veder. V Praze by se teplota měla držet kolem 22 stupňů, v Brně přibližně mezi 22 a 23 stupni a v Ostravě kolem 20. Přes den by déšť neměl být hlavním tématem. Večer už se ale vyplatí sledovat oblohu a radar, protože lokální přeháňka se úplně vyloučit nedá. Na horách bude podstatně chladněji. Ve Špindlerově Mlýně by se maximum mělo pohybovat kolem 15 stupňů. Ráno může být jen kolem 6 až 10. Zpočátku se může objevit déšť nebo přeháňka, odpoledne by se měla oblačnost částečně protrhat. Kdo míří na výlet, využije mikinu nebo lehkou bundu i uprostřed července. Výhled na další dny se výrazně nemění. Středa má zůstat relativně klidná, s teplotami kolem 22 a 23 stupňů. Ve čtvrtek roste pravděpodobnost přeháněk a má se lehce ochladit. A podobné teploty by měly vydržet i v pátek, jen severovýchod může být vlhčí. A krátká historická tečka z Klementína. Nejvyšší teplotu pro 21. červenec tam naměřili v roce 1998, a to 36,1 stupně. Naopak nejnižší minimum bylo 9,1 stupně a to v roce 1996. To je vlastně dva roky od sebe. Docela rozdíl. Dnes se nepřiblížíme ani jednomu extrému. Tolik dnešní předpověď, venku spíš na lehkou bundu, u nás bez ochlazování. Teď přijdou tři cover verze. U každé nás zajímá, co s dobře známou skladbou udělal někdo jiný. Jestli přitvrdil, zpomalil, změnil aranž, nebo ji postavil na úplně jiném hlasu.

0: Skladba Begin v podání italské kapely Maneskin je celosvětově známý cover. Původní verzi však nenapsali oni, ale poprvé ji vydala americká skupina The Four Seasons v čele se zpěvákem Frankiem Valim již v roce 1967. Zajímavé je, že Maneskin přímo nevycházeli z originálu The Four Seasons, ale z populárního hip-hopového remakeu od norské dvojice Metcon z roku 2007, do kterého vlastně přidali vlastní energické funkrockové aranžmá. Druhou skladbou byla písnička Behind Blue Eyes v podání Limp Bizkit z roku 2003 a je předělávkou slavného rockového hitu, který původně nahrála legendární britská rocková kapela The Who v roce 1971. Verze od Limp Bizkit dodnes rozděluje hudební fanoušky na dva nesmiřitelné tábory. Pro jedné jde o geniální moderní baladu, pro druhé o znehodnocení rockové klasiky. A do třetice dáme si skladbu The Sound of Silence v podání metalové kapely Disturb z roku 2015 a je jedním z nejúspěšnějších a nejuznávanějších rockových coverů 21. století. Původní verzi nahrálo slavné americké folkové duo Simon & Garfunkel v roce 1964. Největším potvrzením úspěchu pro Disturb byla reakce samotného autora. Paul Simon cover verzi veřejně ocenil. Poté, co viděl Disturb píseň hrát živě v populární show The Tonight Show starring Jimmy Fallon, poslal Davidu Draymanovi e-mail s textem. Skvělé provedení, dosud nejlepší živé vystoupení, jaké jsem od vás slyšel. Děkuji. No a my si to dáme právě teď tady.
1: Hello.

No sami si řekněte, jestli ty cover verze, ať už jedna, druhá nebo třetí, jsou lepší než samotný originál. No pojďme se podívat na rockové zprávy. V pražské zoo totiž mají důvod k opatrné radosti. Narodilo se tam 5 gepardích mláďat, což je pro chovatele mimořádně důležitý přírůstek. Paterčata přišla na svět 18. června a jejich matka se o ně i přes svou neskušenost stará velmi dobře. Zatím zůstávají v zázemí, protože první týdny jsou u gepardu kritické. Pokud ale všechno půjde podle plánu, návštěvníci by je mohli poprvé vidět během druhé poloviny srpna. V Praze se podařilo odchovat gepardy znovu po 8 letech. Tak snad budou mít malí běžci před sebou dlouhý a hlavně zdravý život. Astronomové mají nový zajímavý objev. U kamenné planety s označením LHS 1140b zaznamenali helium unikající do vesmíru. To je důležitý důkaz, že planeta pravděpodobně skutečně má vlastní atmosféru. Zajímavé hlavně je její umístění. Obíhá kolem své hvězdy v takzvané obyvatelné zóně, kde by za vhodných podmínek mohla na povrchu existovat kapalná voda. Vědci samozřejmě neříkají, že tam našli život. Potvrdili ale, že i menší kamenné planety mohou mít atmosféru, což hledání obyvatelných světů posouvá zase o krok dál. A z velké dálky se vrátíme zpátky k nám na Zem, a to konkrétně k nám do éteru. Mám tady připravený Offspringy.

0: se rovnou podívat na silnice.
1: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu v obou směrech. Důvodem je dopravní omezení mezi 16. až 18. kilometrem. Na této trase se zdržíte okolo 15 minut. Kolona vozidel se také tvoří na dálnici D1 od 61. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je dopravní omezení na 56. kilometru. Zdržení je 15 minut. A na dálnici D1 se vytvořila kolona od 71. kilometru ve směru na Brno. Na 74. kilometru hořelo vozidlo, zdržení je 40 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Děkujeme Ivoně a rovnou se podíváme i na sport, a to konkrétně na fotbal. A fotbal dnes vezmeme trochu podrobněji, protože máme za sebou mistrovství světa a zároveň před sebou start České ligy. Letošní šampionát byl první z 48 týmy a nabídl celkem 104 zápasů. Titul získalo Španělsko. Ve finále v New Yorku porazilo Argentínu 1-0 po prodloužení a rozhodující gól dal ve 106. minutě Ferran Torres. Pro Španěly je to druhý světový titul po roce 2010. Argentína tak po triumfu z roku 2022 skončila tentokrát druhá. Třetí místo získala Anglie po divokém zápase s Francií. Kompletní hlavní individuální ocenění vypadají takto. Zlatý míč pro nejlepšího hráče turnaje získal Rodri. Stříbrný míč získal Lionel Messi a bronzový Kylian Mbappé. Ten získal navíc zlatou kopačku, protože dal nejvíc gólů, a to konkrétně 10. Nejlepším brankářem se stal Unai Simon, španělský brankář. Cenu pro nejlepšího mladého hráče dostal španělský obránce Pau Cubarsí a cenu Fair Play Nizozemsko. A teď česká šance liga. V soutěži zůstává 16 týmů, nejprve se odehraje 30 kol systémem každý s každým doma a venku, potom se tabulka rozdělí. Prvních 6 jde do skupiny o titul, týmy na 7. až 10. místě čeká playoff o umístění a posledních 6 hraje o záchranu. Úplně poslední tým sestupuje přímo do druhé ligy a 14. a 15. tým jdou do baráže. První kolo začne v sobotu. Plzeň doma přivítá Liberec, Zlín Baník, Teplice Bohemians, večer se nováček Zbrojovka Brno představí proti Spartě a v neděli hraje Slávie doma se Slováckem, Jablonec Olomoucí a Hradec s Pardubicemi. Kolo uzavře v pondělí Artis Brno proti Mladé Boleslavi. A ještě nejzajímavější pohyby v kádrech. Sparta přivedla rychlého kostarického křídelníka Josimara Alcocera a natrvalo získala Siverta Mansverka z Ajaxu, který tam byl už minulou sezonu na hostování. Naopak Kan Kairinen odešel do AEK Athény. Slavia si z Liberce přivedla Toumaniho Diakitého a stopéra Ngusana. Plzeň posílil srbský záložník Stefan Pergič a naopak Daniel Vašulín přestoupil do Zbrojovky a Tom Slončík do Hradce Králové. Mistrovství světa je uzavřené a liga začíná. My teď do konce hodiny dáme ještě písničku I'll be there for you.

zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu po pás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova.

času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysl.

Za chviličku bude 4:15 a my pokračujeme na rádiu Hej. V téhle hodině dostanou víc prostoru české kapely. A u mikrofonu je Jirka Veselý. Dnešní datum má v hudební historii několik opravdu silných spoložek. 21. července roku 1948 se narodil Cat Stevens, dnes vystupující také pod jménem Yusuf. Je autorem skladeb Wild World, Father and Son nebo Morning Has Broken. Nikdy nepotřeboval velkou show, stačila melodie, akustická kytara a text, který si posluchač dokázal vstáhnout na sebe. Přesně o 7 let později se narodil Howie Epstein. Baskytarista a doprovodný zpěvák Tom Petty and the Heartbreakers přišel do kapely na začátku 80. let. Nebyl tím, kdo stál uprostřed pódia, ale patřil k lidem, bez kterých by kapela neměla tak pevný zvuk. V poslední hodině se k němu určitě vrátíme v dvojáku. A třetí výročí. Roku 1987 vyšlo Appetite for Destruction od Guns N' Roses. Deska se zpočátku nerozjela okamžitě, ale postupně z ní vyrostlo jedno z nejúspěšnějších rockových alb vůbec. Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child O' Mine. Tři skladby, které dodnes fungují i mimo rocková rádia. Tolik dnešní výročí a teď zpátky k českým kapelám.

0: Bruce Willis a kapela Kabát, které se pomaličku, ale jistě blíží jejich turné.
1: No, září je za rohem. A když už jsme u toho, pojďme si dát taky nějakou pozvánku. Tři hudební tipy tady mám a všechny už na nejbližší víkend. První je Čeřínek Fest v sobotu 25. července na vrchu Čeřínek, zhruba 12 km od Jihlavy. Pro posluchače rádia Hej vybírám Davida Kolera, Kokot Minute a Kurtizány z 25. Avenge. Festival je na louce u Jurdy z Divokýho Byla a nabízí také parkování a stanování zdarma. Vstupenky se prodávají online přes X-Ticket a na místních předprodejních místech. Druhou možností jsou Hrady CZ a tentokrát na Švihově. V pátek 24. a v sobotu 25. července. Z programu vybírám Rybičky 48, Harley a Daniela Landu. Rybičky hrají v pátek večer, Harley a Daniel Landa v sobotu. Vstupenky jsou na oficiálním webu Hrady CZ přes NFC Tron. V nabídce jsou jednodenní i dvoudenní varianty. A kdo nechce celý festival, může v pátek 24. července vyrazit do letního kina v Písku, a to na Čechomor s Lenkou Dusilovou. Areál se otvírá v 6 večer, předkapela začíná v 18.45 a hlavní koncert ve 20 hodin. Vstupenky jsou přímo přes oficiální koncertní stránku Čechomoru. Je to dobrá varianta pro ty, kteří chtějí jeden koncert místo celého festivalového víkendu. Tři tipy na víkend jsou venku, vybrat si musí každý sám. A já teďkon trošičku odvážně dávám Tři sestry.

0: Dan Bárta, písnička Viol z filmu Rafťáci. A filmový blok si dáme i my. Začneme jednou premiérou, která přijde hned příští středu. Spider-Man z Brusu Nový den vstoupí do českých kin 29. července. Tom Holland se vrací jako Peter Parker, který po událostech filmu Bezdomova žije sám a New York už nezná jeho pravou identitu, se právě vrací. Ve filmu se objeví také Punisher a Hulk. Stopáž je přibližně 140 minut a vstupenky už jsou v předprodeji v běžných sítích kin. Kdo chce něco dospělejšího a méně komiksového, v kinech stále běží Den odhalení od Steva Spielberga. Sci-fi thriller se ptá, co by se stalo, kdyby někdo dokázal existenci mimozemského života a chtěl opravdu zveřejnit. V hlavních rolích jsou Emily Blunt a Josh O'Connor. Hudbu napsal John Williams. Je to Spielbergův návrat k tématu, které známe z blízkých setkání nebo války světů. A jeden tip domů. V pátek 24. července dorazí na Netflix komedie 72 hodin. Kevin Hart hraje 40-letého manažera, kterého omylem přidají do skupinového chatu party dvacátníků, plánujících třídenní rozlučku se svobodou. Místo, aby chat opustil, vyrazí s nimi. V jedné z dalších rolí se objeví Andy Garcia. Kino necháme kinem, na rádiu Hej pokračujeme po Česku. Teď vám můžu slíbit třeba Vohnouty anebo TNS.
1: Rádio Hej! No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Tohle jsou Vohnouti a jejich Vrátnej. Když jsme zvali na filmové novinky, určitě se musíme podívat i na ty hudební. Nová alba a singly. Tesla vydala album Homage. Pro fanoušky klasického amerického hard rocku je to nejbližší volba. Kytary, melodické refrény a kapela, která se ani po letech nesnaží předstírat, že hraje něco jiného. Motionless Invite mají novinku Decades. Tady je zvuk modernější, tvrdší a výrazněji produkovaný. Vedle metal rocku pracují s elektronikou a velkými refrény, takže je to úplně jiný svět než Tesla. Pro technický death metal vyšlo The Pulse of Annihilation od australských Psychotropic a v pátek 24. července má vyjít Han od The Who. Ne V-O, ale The Who. Abyste si to nepletli. Mongolská kapela spojuje metal s tradičním hrdelním zpěvem a nástroji, které v běžné rockové sestavě určitě neuslyšíte. Nové desky máme, v české hodině se teď vracíme domů, i když ne tak úplně. Pojďme se vrátit k sousedům.

ty sousedi, za kterými jsme se vydali, byli samozřejmě horký že slíže. No, jestli pak víte, proč se říká, že má někdo máslo na hlavě. Dnes tím myslíme člověka, který něco provedl, má vlastní podíl na problému a raději by neměl ukazovat na chyby ostatních. Jedno z tradičních vysvětlení sahá do středověké Francie. Trhovkyně, které šidily máslo nebo prodávaly nekvalitní zboží, měly být za trest vystaveny na pranýři s hroudou másla na hlavě. Na slunci se rozpouštěla a provinění bylo vidět všem. Odtud se spojení přeneslo na člověka, který má vlastní průšvih a nemůže dělat, že se nic nestalo. Odtud také známe varování. Kdo má máslo na hlavě, nemá chodit na slunce. Až budete příště někomu něco vyčítat, nejdřív zkontrolujte vlastní hlavu. No a my jedeme dál. Mám tady pro vás škvory.

Tohle byly Krausberry na rádiu, hej. Nejvyšší čas podívat se na sport mimo fotbal, který byl v minulé hodině. Pojďme tedy na Tour de France, protože tam se dnes jede 16. etapa a tentokrát individuální časovka. Z Evian-les-Bains do Thonon-les-Bains. Trať měří 26,1 km. V časovce není tým, který vás chová v balíku. Každý jede sám za sebe a rozdíly v celkovém pořadí se mohou během půl hodiny výrazně změnit. První jezdec vyráží kolem 1 odpoledne a poslední by měl dojet přibližně před 6. Formule 1 má za sebou velkou cenu Belgie. Ve Spa vyhrál Kimi Antonelli, druhý skončil Charles Leclerc a třetí Max Verstappen. George Russell po kolizi nedojel. A teď průběžné pořadí šampionátu po právě tomto závodě. Antonelli vede s 204 body, druhý je Lewis Hamilton se 159 body a třetí George Russell se 154. Čtvrtý Charles Leclerc 126 a na pátém místě je Lando Norris, který má 103 bodů, vlastně obhájce titulu. Antonelli tedy vede před Hamiltonem o 45 bodů. Mezi konstruktéry je první Mercedes s 358 body, druhé Ferrari a třetí McLaren. No a to je z formule všechno. Podíváme se taky na tenis. Teď se žádný velký turné nehrajou, ale za to se jeden hraje v Praze. Live Sport Prague Open, tradiční turnaj. Už včera postoupila do dalšího kola obhájkyně Marie Bousková a dnes čeká, a vypadá to, že už to bude poslední zápas, je naplánovaný na 17:30. Zápas čeká i Barboru Krejčíkovou proti Fruhvitové. Takže české derby, těch je samozřejmě na domácím turnaji nespočet. Takže tour, formule i tenis máme za sebou, pokračujeme hudbou. Posílám vám Ivana Hlasa.

Karlín a Ivan Haas. A u nás je na řadě vodácký servis. Nejistější volbou zůstává Vltava pod Vyšším Brodem, kde se voda drží použitelně a pomáhá pravidelně pouštění z přehrady. Počítejte ale s plnějšími kempy a větším provozem na řece. Na Sázavě je potřeba vybírat konkrétní úsek, protože místy je vody málo a naložené kánoje může škrtat o dno. Klidnější variantou může být Berounka mezi Plzní a Berounem. I tam ale před cestou zkontrolujte aktuální stav. Na Otavě bývá pro běžné posádky jistější spodní část kolem Sušice a Horažďovič. Zatímco horní úseky závisí mnohem víc na vodě. Lužnice může být sjízdná na více místech, ale v Mindrech počítejte se stromy a mělčinami. Slabší podmínky jsou dál na Tiché Orlici a Úpě. Na Dolní Ohři pod Žadcem navíc platí omezení kvůli rekonstrukci mostu. Před odjezdem proto zkontrolujte rav.cz nebo hydrologická data na ČHMU. Tolik přehled řek. Normálně se loučíme před 5. hodinou, ale jelikož jsou prázdniny a tentokrát má prázdniny i naše hitparáda, tak tady spolu budeme do 6. Ale už příští týden od 5 bude to nejlepší z hitparády za poslední půl rok. Teď ale na přelomu hodiny posílám ještě support lesbian.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslova, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cz.

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
3: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
4: Sviany, české tradičně vařené pivo.
5: Bylo 17 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej.

Je po páté hodině a začíná poslední hodina. Za chvíli přijde dvoják Toma Pettyho s několika zákulisními příběhy, které se běžně nevyprávějí. U mikrofonu stále Jirka Veselý, posloucháte Rádio Hej. Poslední hodinu už odstartovali Guns N' Roses a pokračují Midnight Oil.

Dnešní dvoják patří Tomu Pettymu a Heartbreakers. Důvodem je dnešní datum. 21. července 1955 se narodil Howie Epstein, baskytarista a doprovodný zpěvák, který do kapely přišel v roce 1982. A jeho cesta do Heartbreakers byla zajímavější než obyčejný konkurs. Epstein tehdy hrál s Dale Shannonem. Tom Petty ho poprvé pořádně zaregistroval právě tam. Basa byla dobrá, ale Petty ho prý údajně dostal až Howieho vysoký, čistý a doprovodný hlas. Když mu potom nabídl místo v Heartbreakers, Dale Shannon se nechtěl svého muzikanta vzdát. Petty po letech vzpomínal, že mu v podstatě oznámil, mám tě rád, ale Howie jde se mnou. Epstein přitom nebyl jen baskytarista. Uměl také na kytaru, bicí a mandolínu. Zpívat se nikdy formálně neučil a za svůj nejoblíbenější nástroj označoval Fender Precision Bass z roku 1955. Koukneme na zákulisní příběh, který se týká alba Full Moon Fever. Dnes na něm najdete písničky jako Free Fallin', I Won't Back Down, Running Down a Dream nebo Year So Bad. Tedy několik Pettyho největších skladeb. Jenže když hotovou desku poprvé přinesl vydavatelství, odmítl ji s tím, že na ní neslyší žádné hity. Petty byl z toho úplně dole. Počkal přibližně půl roku a přinesl jim znovu prakticky stejnou desku. Tentokrát ji přijali. Z alba se potom stal jeden z jeho největších úspěchů. A ještě dvě drobnosti přímo k dnešním skladbám. Na nahrávce I Won't Back Down se vedle Jeffa Lynnea podílel také George Harrison. A Learning to Fly vznikla z věty, kterou Petty zaslechl v televizním rozhovoru s pilotem. Nauč se létat, není tak těžké. Nejtěžší je dostat se zase dolů. Petty si tu myšlenku zapsal a s Jeffem Lynnem skladbu dali dohromady během jediného večera. A česká stopa? Tady je odpověď bohužel jednoduchá. Podle dostupných koncertních přehledů Tom Petty v Československu ani České republice nikdy nevystoupil. Velká evropské turné v letech 1987, 1992 a 2012 vedla přes Německo, Švýcarsko, Itálii, Francii nebo Skandinávii, ale Prahu pokaždé minule. Čeští fanoušci ho tedy mohli vidět jen tehdy, když za ním vyrazili do zahraničí. O to větší škoda a o důvod víc připomenout si ho dnes alespoň dvěma skladbami. Jak jsem říkal, jako první nás čeká I Won't Back Down a pak legendární a asi nejznámější skladba Learning to Fly.

Tom Petty and the Heartbreakers. To byl dnešní dvoják. No a vlastně byl v čase, kdy jste zvyklí, když nejsou prázdniny, na hitparádu Rádia Hej. No a co vy v té hitparádě vlastně děláte? Hlasujete. Tudíž klikáte na mobil. No a co samozřejmě kromě hlasování se tam dá i hledat různě na internetu, psát zprávy, projíždět sociální sítě, mapa a tak dále a tak dále. No a mně se tak nabízí taková zajímavá otázka. Kolikrát si myslíte, že za jediný den se podle jedné měřené studie dotkne člověk displeje? Počítá se každé klepnutí, psaní i přejetí prstem. Tipněte si, kolik práce za den odvede jeden palec. Vrátíme se k tomu po písničce.

Roxette se ptá, how do you do? Já jsem se ptal ale úplně na jinou otázku. A to, kolikrát za jediný den se podle jedné měřené studie dotkne člověk displeje? No, správná odpověď je prostřední možnost. Průměrně je to 2617 dotyků za den. Výzkumná společnost DS Scout sledovala pomocí speciálního softwaru 94 uživatelů Androidu po dobu 5 dnů a zaznamenávala každý dotyk kliknutí, napsané písmeno nebo i přejetí po displeji. Neznamená to, že člověk telefon 2500krát odhemkne. Jedno napsání zprávy nebo rychlé projití sociální sítě vytvoří desítky dotyků. Průměrný účastník měl asi 76 samostatných telefonních relací denně a u telefonu strávil přibližně 2 hodiny a 25 minut. A teď druhé překvapení. U nejtěžších uživatelů se počet dostal až na 5427 dotyků denně. Za rok je to skoro 2 miliony klepnutí a přejetí prstem. Takže až budete mít večer pocit, že jste celý den nic fyzického nedělali, palec může mít úplně jiný názor. Až teď vezmete telefon do ruky, možná začnete dotyky počítat. Rádio Hej pokračuje dál. Já vám teď posílám Fantoma opery od Nightwish a pak se podíváme do Ameriky. Nebo že by na měsíc.

0: Queeni se vešli ještě do toho dvojáčku před tím, co jsem oznamoval. No a my se teďkon s Martinou podíváme na silnice.
1: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte se zdržením okolo 15 minut. Přibrzdíte se na kilometru 186, kolona se pak rozjíždí za sjezdem na Břeclav, kde končí dopravní omezení. Pražský okruh nárazově brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech, aktuálně je zdržení okolo 15 minut. A porouchané vozidlo v pravém jízdním pruhu nepřehlédněte na 20. kilometru dálnice D46 směrem na Olomouc. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Moc děkujeme, na cestách opatrně a ode mě teď třeba Bon Jovi anebo The Police.

Za chvíli je 6 a ode mě je to pro dnešek všechno. Díky, že jste se mnou strávili 3 hodiny na rádiu Hej. Od mikrofonu se loučí Jirka Veselý. Mějte pohodový zbytek úterý, dávejte na sebe pozor na cestách a jestli vyrážíte o víkendu za muzikou, pořádně si to užijte. Rádio Hej samozřejmě hraje dál. My se příští týden slyšíme klasicky od 14 hodin do 17 a poté bude to nejlepší z hitparády. Do konce hodiny vám můžu teďkon slíbit třeba Pink Floydy, Metallicu, anebo teď Bon Jovi. Tak se mějte krásně.

0: českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na Hej Rock na Rádiu Hej vám přináší Hakel.
8: Posloucháte pořad na Hej Rock na Rádiu Hej.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
8: Tak milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte Rádio Hej a z pražského studia se vám hlásí Mirek. To jsem já a nejsem tady dneska sám. Slyšeli jste upoutávku na Riverfest a já tady mám všechny vlastně důležitý lidi z tohoto festivalu. Je to programová ředitelka Riverfestu Jana. Ahoj.
9: Ahoj.
8: Pak je tady Rusák ze Sputniku. Ahoj.
10: Ahoj.
8: Ahoj. No a to nejlepší nakonec, tak je tady Aneta z kapely Sputnik.
11: Ahoj.
8: Ahoj, trošku hlasitějc, neboj se toho.
11: Není křičet už hnedka.
8: Ano, no.
10: Ahoj.
8: No, skoro jak na pódiu je to potřeba. No a my si budeme povídat o tom, co vlastně na tom festivalu bude, co tam budeme hrát. A já to teďko nechám, já nevím, jestli začne Jana, jako programová ředitelka, to uvede. Takže Jano, je to na tobě?
9: No tak bude to 13. ročník a poprvé letos je spojený s motostrazem Barbaři Most. Tak uvidíme, jaký to bude. Pořádá to samozřejmě náš mecenáš Karel. A uvidíme, jak to dopadne. Ten motostraz jsme ještě nikdy neměli. Tak snad to bude fajn.
8: No a co vy k tomu řeknete?
11: Tak doufám, že tam bude hodně se číst knihy, taky, že budeme sportovat. A tak já naslíbila, že tohle to bude jako ten hlavní program toho celého festivalu.
9: Samozřejmě.
8: No a teďko, co ty k tomu řekneš?
12: No naposledy, když spojili festival jeden velký s motorkářema, tak to ukončilo Aero Hippies.
8: No a teďko já se zeptám, možná my jsme to tady tak trošku udělali narychlo, protože jsme se tady bavili dlouho před vysíláním. Já tady mám v playlistu a teď se zeptám, jestli je to ta vaše kapela, protože to nemám připravený. Mám tady kapelu Sputnik, Bílý město, Náraz jako kráva, Rolničky, jste to vy?
12: Jo.
8: Tak kterou pustíme. Ještě tady mám...
11: Já mám ráda Rolničky, to se tak hodí teďko.
8: A serotonin dopamin.
11: Tak ta pán.
8: Tak jo, takže dáme Rolničky. Aha. Takže tohle co na úvod, posloucháte Rádio Hej a kdybyste měli zájem o něco, o cokoliv, něco se dozvědět a nebo něco vyhrát, tak zavolejte do pražského studia 777 007 893. Posloucháte Rádio Hej a já už tam pouštím Sputnik.

0: Posloucháte rádio, hej, a tohle byla kapela Sputnik a my tady máme z kapely Sputnik to, co slyšíte, tak okolo nás jezdí motorky a to tam bude na tom festivalu taky, že jo. A takže trochu netradičně dnešní páteční večer začínáme rozhovorem a já se zeptám, tady asi možná festivalová sezóna začíná nebo je v plném proudu a možná bych se vás zeptal, na co se nejvíc těšíte, co vás na festivalu štve a jestli máte k tomu něco, co byste k tomu řekli.
1: Tak na festiáky se těšíme, to nás baví, je to venku, pohybuješ se tam různě s lidma, kteří mají stejný zájem jako ty, takže to je fajn. Ale hele, jestli je něco, co mě na festiákách štve, naštěstí to není všude, ale občas narazím na VIP zóny a to si teda myslím, to mě teda sere, protože nemám ráda to dělení těch lidí a nebo prostě, to, prostě si myslím, že to do punku, nebo samozřejmě my jsme ten punk nebo metal, nebo a když je VIP zóna, tak tam je sere. Dokonce mi stalo na jednom festivalu, že jsme tam měli koncert a já jsem tam někde pobíhala, protože vždycky trávím ten čas s lidma. Není to tak, že my jsme se zavřeli do backstage, vůbec jako Sputnik jsme vždycky mezi lidma. A nebudu jezdit, já nevím, 3-4 hodky někam, abych se zavřela a odehrála koncert a na zpátek to mi přijde jako píčovina. Může si mluvit prostě, teda francouzsky.
0: To bylo francouzsky, já
1: jo?
0: Jsem nic prostě neslyšel.
1: Já dobře, občas mluvím.
0: Parlez-vous français?
1: A to oui. Takže kdy, a normálně jsem nemohla projít přes VIP zónu do backstage, protože se tam někdo jako zaplatil a platil si to svoje místečko na světle, tak to mi přijde jako blbost, no.
0: A co ty?
2: Já určitě to samý, protože já jsem hodně rovnostářský a já to taky nesnáším, jo, prostě ne, teď jsem někde četl, že máš VIP nějakou, kde teda, no to je jedno, prostě nějak si dělat nějakou reklamu, pak je polo VIP a pak je to normální. To je fakt debilní. Jo, to možná, já nevím, v nějakých, v popu třeba a tak dále, ale u punku, nebo nevím, prostě nemám to rád. A taky dělají chybu třeba i menší festivaly, že oddělujou lidi od kapel, jo, že udělají velký backstage, prostě stoly, jídlo a tak dál kapelám a ty logicky potom tam trčej a myslím si, že to je chyba, že prostě ty kapely by měly jít mezi lidi a že ty lidi chtějí je vidět a povídat si s nima. Ono tenhle ten jako ten hype, jakoby jakože ty nedosažitelnosti hvězdní to jde možná někde v Americe, jo, ale u nás je to prostě trapný, jo. Takže ne, backstage jako minimální, je tam dobrý, když na to, tam jsou sprchy, protože nerad chodím spocenej po bubnování, to je jediný teda toto, ale prostě jsou někdy akce, kde je relativně malá akce, jo, a kde ten backstage je třetina prostě toho prostoru, jo, celkovýho, to je pitomý, jo.
0: Tak, Jana se hlásila. Tak.
3: No my tam teda žádnou VIP zónu nemáme, my jsme taky jako všichni jako jedna festivalová rodina. A ještě jsem zapomněla říct, že to je v Tábořišti u Karla Český Štemberg, protože to jsem neřekla, nebo řekla?
0: To já nevím, ale ono už je to po 13. je to...
3: to je fakt.
0: Takže myslím,
3: a je to teda že... krásný místo, musím říct.
2: A já jsem neřekl, že ten Sputnik je vlastně CZ na začátku, no to někdy si lidi myslí, že tam je S.
0: Tak naši posluchači by to měli vědět, protože vás hrajeme. Tak a já teďko, aby jsme moc nemluvili a taky hráli, mám tady ještě nějaký otázky na vás připravený, tak si dáme ten serotonin, dopamin. Máte připravený?
1: Mm-hmm.
0: Jdeme do toho, posloucháte rádio, hej.

0: Kapela Sputnik na rádiu, hej, a tady máme ve studiu Janu Rusáka a Anetu z kapely Sputnik. A Rusák říkal, že má serotonin na levý ruce a dopamin na druhý, je to tak?
1: No, to je zlé, nahřbete ruky, přitečovaný.
0: Nemůžete vidět, ale my to tady vidíme. No a já možná bych se zeptal Jany, protože Jana říkala, že má nějaký zprávy, kdo tam vlastně kromě Sputniku bude na tom festivalu. Je to 13. ročník Riverfestru, tábořiště u Karla.
2: Tak bude tam ještě nějaký velký doprovodný program, budou tam vystavený nějaký starý korvety, budou tam Tatéři a druhý den tam hraje Alžběta asi hlavní a Vilémčok a Bypass. A bude tam i spanělá jízda v sobotu, myslím, že to bude super.
0: No, tak určitě doražte. A mám tady ještě teda nějaký další otázky na vás, teda na kapelu. Něco o energii, jak řešíte energii před koncertem, po koncertě, abyste tam přišli pořádně nadupaný a jestli potom odpadnete a odvezou vás na marách, nebo jak to je s tou energií u vás?
3: No tak se pochlup.
1: Serotonin, dopamin, že jo, no, to je prostě o tom, no, tak jsou už různý, hele, snažím se samozřejmě být vyspaný, a ne tam mě, že ne, do postele, abych to se vyspal pořádně, takže, no, ale protože už jsem starý, tak někdy si člověk musí pomoct si třeba nějakou chemii, no, takhle to chodí v životě. No,
0: a máte nějaký, jak vlastně jste spolu dlouho a máte nějakou ponorku, nebo jste, se máte furt rádi a jste úplně v pohodě v kapele, jak to máte u vás?
3: Ku podivu, i po tolika letech se máme furt všichni rádi, protože náš tajný takový fígl na to, jak být v pohodě, je, že se nebojíme se poslat hnedka do prdele, eskalovat ty věci hnedka. A když čistíš vzduch průběžně, tak to funguje. Není tam ta ponorka, nejsou tam prostě takový ty, jako že jsi si něco nedořešil. My si všechno hnedka vyřešíme.
0: To jsou takový ty typy lidí, že někdo to v sobě furt jako dusí, že jo, a někdo vybuchne
1: a
0: za pět minut to má za sebou.
3: A díky tomu, že jsem celý život mezi chlápkama, tak já jsem taky takový malý chlápek, takže já se neurážím jako holka.
0: To bych neřekl.
3: Snažím se tak nevypadat, ale chovám se tak. Takže se neurážím a když něco chci, tak to řeknu. Tak jak to myslím tomu chlapovi, protože samozřejmě chápu, že jinak mu to nedojde. A, takže nemáme, jako s tím asi není žádný problém.
0: Dobře.
3: Díky tomu, že se ani nechovám jako holka, jako i že nevyžaduju prostě jako vlastně největší princez naší kapely je Marťas, jo. Takže nemáme ty problémy.
1: No, snažíme se hlavně už při výběru. My jsme se na to 26 let, že, takže tam je to jako vyřešený, jo, ale při výběru spoluhráčů jde nejenom o ty hudební věci, ale aby taky to nebyli kreténi, že jo, aby byli schopní třeba říct, co je prostě, aby mluvili na rovinu, nevymýšleli píčoviny, prostě, jo, aby to...
0: No, to jsem se chtěl taky zeptat, jestli je to nějaký problém, nebo není se střídat s různýma zpěvačkama na pódiu.
3: Ale pro mě to problém není. A naopak jsem ráda, když to je. Bohužel těch holek je na těch pódiích málo. Málo se potkáváme. Ale když to je, tak se vždycky jdu podívat. Baví mě to. A tak jako se koukáš, jak to dělá někdo jiný, a tě to nakopne, že?
0: To je to důležitý, že když si
3: říkáš,
0: že to inspiruje.
3: Inspiruje. A se říkám, jsi dobrá, to ti přeju. To ti moc přeju. Jsi hezká. Ne, fakt to přeju, protože já ještě vždycky říkám, že když dva dělají to tež, není to tež. Takže úplně zbytečný jako žárlit nebo to, protože prostě, když někdo lepší, tak je lepší. S tím jako nic neuděláš. A můžeš si, a maximálně
2: dobrý,
3: tě to
2: že
3: nakopne.
2: Někdo lepší není.
3: A maximálně tě to, nebo může tě to prostě nakopnout a tebe to taky někdo posune. To je prostě celý, takže víc holek na těch pojích.
1: My jakoby, to souvisí i s tím, co jsi říkal, to s těma spoluhráčema tak, že strašně důležitá je otevřenost. Jo, věcem podívat se na to z pohledu toho druhýho, jo, aspoň takovýhle nějaký jako základní jako ohled mít, snažit se prostě pochopit a hlavně mluvit o těch věcech, protože prostě jsme různý a to se týká i jako závisti u lidí, která bejvá, jo. A jedna z metod, jak se s tou závistí třeba nebo s tímhle s tím vyrovnat, pokud to lidi mají, tak je prostě to, že bejt jinej, jo, prostě srát na to, co si myslejí ostatní lidi, jo. A ten takový člověk potom jakoby vlastně ani nemá co srovnávat, takže je v pohodě.
0: Jasně.
3: Víš, je to taková svoboda, no, takže prostě já jsem skvělá a pak jsou ty druhý, no.
0: Dobře, tak já tam dám Náraz jako kráva.
2: Dobře.
0: Tak, posloucháte Rádio Hej, kapela Sputnik, Náraz jako kráva.

0: Hakel.
1: Slucháte Rádio Hey, já jsem si hnedle teďko zvrhnul kolu do mixpultu, to by bylo veselo teda. Naštěstí jsem to zadržel. Tak, posloucháte Rádio Hey, kapelu Sputnik, my si tady povídáme, takže trošičku netradiční páteční večer dneska z počátku a já tady ještě mám na vás nějaký další otázky, aby jsme se něco dozvěděli o vás. Nebo co mě napadlo, když skládáte muziku, jestli nejdřív složíte text, potom na to uděláte hudbu nebo dohromady, nebo kdo to dělá a jakou máte inspiraci?
2: 90% nejdřív hudba.
1: Jasně, a potom do toho se trefovat.
3: A Marta si teda geniální textař, takže tak je dobrý.
2: Tak Aneta taky dělá texty, tam jde o to nebejt línej si poznamenat věci, co vidíš kolem sebe.
1: No, jasně. To je nějaký nápad a vždycky tě to píchne. A
2: no, do mobilu se to namluvit, pak převíst do textu. Nebo prostě, jo, to je ten největší problém, že lidi třeba ono kolem tebe je plno nějakých absurdních, legračních, zajímavých věcí, ale člověk to je línej, vytáhnout ten mobil a dát si to někam a pak, když potřebuje udělat text, tak je v prdeli, no.
1: No. Tak,
4: to má taky francouzsky?
1: No.
3: A hlavně je to vlastně ta inspirace, že fakt mít otevřený oči a být vždycky připravený se inspirovat těma věcma, co jsou kolem tebe. Takže od divného slovního spojení, že ti něco řekne někdo, to by to přijde fajn. I na scénku, my děláme spoustu videí a jsou blbosti, které tě inspirují a které si prostě musíš zapsat a nezapomenout, že my máme všude samý poznámky na to, co bychom mohli udělat.
1: Jasně. Tak a ještě máte nějaký recept na to, abyste byli dobrý?
3: Hele, no náš recept na to, jak byl dobrý, je, za to zase řeknu francouzsky, se nevadí mít v piči. To znamená dělat si to, jak ty chceš a mít tu svobodu. Protože když začneš přemýšlet nad tím, aby se to líbilo a aby se to líbilo většině, tak je

0: Tole a Ramones a tak dále, ale taky to byly kapely, které zněly jinak než ty ostatní. A já to tohle beru do dnes jako hlavní princip punku. Když to tak jako třeba 95% dnešních mladých punkáčů nevnímá, ale já pro mě je základním jako vlastností punku právě originalita, neznít jak ostatní. Jo, a tak to taky bylo. Jo. Každá ty punkový kapely, nebo postpunkový, nebo gotický punk, nebo těch stylů potom bylo a hromada, každá si vymyslela něco svého, jo, snažila se nekopírovat. No a takže prostě to k tomu punku patří. A pak když teda někdo říká, proč hrajete takhle, proč neděláte punk, hurá, jo, tenhle si texty, no tak proč bychom to dělali, když to dělá milion dalších, jo.
1: A to se netýká jenom hudby, to se týká jako všeho, malování, vlastně všechno, co tvoříš. A já už jsem jako říkala přednedávnem, že mi vlastně líto teď o té mladé generace. A oni mají strašně velký tlak z těch sociálních sítí, protože vlastně strašně se to podporuje teď ta průměrnost. Ta průměrnost díky AI, která generuje průměrnou hudbu, průměrný obrázek. Je to vlastně hezký, ale všechno je to takový hezký. A když seš typ toho člověka, který má rád ty hraniční věci nebo úchylné věci, divné věci, tak ono, jak je to všechno jako korektní strašně, tak teď možná tam nepustí, že to zakáže. Takže a teďko máš i ty lidi, kteří mají názor na to, jak to máš dělat, jak by to dělali oni, kdyby chtěli, ale nedělají to a dostáváš strašnou masírku. A tohle se mi fakt líto, protože tě to může zabít jako opravdu kreativně a to je průser. Nám už je tolik, kolik nám je a máme v piči, takže my to vydržíme, ale samozřejmě, kdybych dostávala takovouhle jako reakci zvenčí, když mi bylo 16 nebo 17, tak by to taky takhle jako neustála. Takže já ti každému říkám, když někdo něco dělá, říkám, fakt se na to vyser. A ono ti jako málo kdo z tvýho prostředí i jako podpoří, jo, protože ty lidi reagují tak, že když jste jako všichni na stejné vlně, tak je to v pohodě, ale jakmile ty jeden jako jdeš někam i vybočíš, tak je to špatně. Já a v tom případě je to dobře, protože jestli se tohle se ti stane, tak to je dobře.
0: Oni tě ze začátku podporujou, jo, kamarádi, přítelkyně, to, ale jakmile zjistějí, že ty jakoby jakmile vidějí riziko, že by si díky té hudbě nebo čemukoliv mohl nějak jakoby se odpoutat od toho jejich života, tak tě začnou vlastně srážet dolů vědomně, nebo i podvědomně, jo, prostě chtějí tě mít s sebou, nechtějí, aby si jim připomínal jejich vlastní třeba průměrnost a tak dále, jo, prostě jim to vadí, takže oni ti dost takovým jako zákeřným způsobem tě stahujou dolů ty lidi, jo. Prostě opravdu ten recept na to je prostě vůbec prostě srát na to, co říkají. Prostě no. Je to jedno.
1: A já až teďko hodně zpětně, já jsem třeba, když mám ráda punk, tak já jsem neměla moc ráda Sex Pistols a nebyl moc jako, nepřerostl mi John Lydon nějak úplně k srdci, nebo ten, ale jako nevím, k srdci. A až přednedávnem, protože Sputnik vyvolává neuvěřitelné reakce, a na to jsme strašně pyšní, hodně pyšní.
0: Negativní
1: a to je jako kurva dobře. Ale přesto, že nic neděláme. My prostě nic, nikomu necpeme názory, nikoho nementoruju, je mi úplně uprdele, co si kdo myslí, bla, bla. A přesto vyvoláváme tyhle reakce. A teďka já jsem si vlastně fakt uvědomila, jaký musel mít kvůli, když oni tohle z toho prostě jako když začal prostě a zašli fakt jako vznikal ten punk, jak se museli dostat přes zubu neustále, jako prostě opravdu to, co museli dostat oni a ustáli to. Tak jsem to začala zpětně jako přehodnocovat teďko a vlastně začala jsem mám ráda Pil a byli jsme jako na koncertě. Já říkám, že jsem se podívala do starého Čuráka, to myslím jako v tom dobrém slova smyslu, protože když uděláš nějakou takovou velkou revoltu, tak musíš být prostě, nejseš nějaký hodný chlapeček, který prostě chce mít samý jedničky a chce, aby ho měl každý rád, jo. Takže já to myslím v tom dobrém slova smyslu. A fakt to oceňuji, fakt se
0: ono, lidi opravdu jsou agresivní, když se šínej. Dneska už to jakoby proběhla taková ta woke drezura, jo, takže už je to lepší, ale oni, já si pamatuju ještě, když jsem měl prostě v 80. letech v první polovině prostě třeba jenom náušnici blbou nebo dlouhý vlasy odbarvený, tak prostě ty lidi fakt některý byli vysloveně agresivní, jo. To nebylo jenom u nás, jo, to bylo, já hodně čtu, mám rád prostě autobiografie, že jsem si čet, to tam opravdu se furt hrvali s někým, jo, ono dneska ta společnost je taková jako trošku jiná, ale lidi nemají rádi, když seš jinej, jo. No,
1: ale teďka to schovávají za to, že to s tebou myslí dobře, já to miluju. Takový to, myslím to s tebou dobře, to by si neměl. No. Víš, jako.
2: A my vás chceme právě, protože

0: stejný.
1: Takže my to s vámi myslíme dobře, takže přijeďte na Riverfest a taky zdravíme Karla, doufám, že budeš mít pro nás napečený buchty.
2: Tak a já mám tady, já mám připravenou song Policie, chcete k němu něco říct, kdy to vzniklo, jak to vzniklo? Nebo to mám jenom pustit?
1: Je to pust, možná to nepamatujeme.
3: Já si to pamatuju, to bylo kvůli tomu, já jsem kdysi pronajímal byty v tom, na Mostecku a tak, cikánský, který stály třeba byt, který stál 800, třeba mega, jo, s hypoškou a tak dál, tak byl, stál třeba 50 tisíc, tak jsem to využil a tak dál a tam potom před těma barákama bylo obrovský skladiště, ještě starý, a Vietnamci si tam udělali podzemní, ale fakt hodně velkou pěstírnu trávy. Tak o tom to vlastně je.
2: Takže tak policie.
3: No, a nahlásil to jeden důchodce, který vlastně to si všiml, že není něco v pořádku.
2: Tak jdeme do toho. Policie na rádiu, hej.

0: posloucháte Rádio Hej a v pražském studiu máme kapelu Sputnik a ředitelku, programovou ředitelku festivalu Janu a je tady Rusák ze Sputniku, je tady Aneta a povídáme si o 13. ročníku festivalu u River First u Karla. Tak a Jana říkala, že se tím mám ještě na něco zeptat, kdo ten festival pořádá nebo ještě chceš něco k tomu říct?
1: No tak pořádá to Karel, to už jsem říkala, to nevadí, tak ještě jednou. Mecenáš Karel, je to náš miláček. Opakování je matka moudrosti, ano, přesně tak. 10.–11. července tábořiště u Karla, myslím, že to bude super.
0: No to určitě.
1: Hlavně tady ta kapela, co tady se mnou sedí, teda část. No. Těšíme se na vás.
0: A takže vy jste vlastně říkali, jak jste dlouho spolu a jestli si pamatuješ vlastně, kdy jste vznikli a kdy jsi stála poprvé na pódiu.
2: A Sputnik vzniknul ještě dávno předtím, než jsem tam přišla já, ale to bylo psáno Seset, my už jsme Zezec, takže moje éra je Zezec, která už ani vlastně nevím, jak dlouho to bylo, je to 17 let.
0: Pozor na Z, jo, dneska je to na...
2: Je to smutný, že někdo udělal takhle jako zlobivý písmenko, my jsme to ještě, když my jsme se jmenovali, tak jsme si mysleli, že je to hodný písmenko a my ho bereme furt za hodný, takže jsme Sputnik.
0: No, abecera za to nemůže.
2: A bo to bylo čistě jako praktický, protože Sputnik tenkrát byl jenom jeden, to byl unikátní název, takže proč jsme to dělali? Protože Sputnik byl ještě před vznikem internetu, nebo než se začal internet ještě pořádně používat, což je také komický z dnešního pohledu. Čistě praktická věc, obrátili jsme se a vzniklo z toho, což je Marťasův, jako podle mě geniální nápad. A je to hezký název. A když jsem byla poprý na pódiu, to si pamatuju hrozně dobře, protože jsem vůbec nevěděla, která by je, tak jsem si dala panáčka před koncertem a seděla jsem tam a říkala jsem si, to je zvláštní, vlastně nejsem nervózní. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká. Pak náš kamarád Jiříček, tenkrát z kapely VVU, teďko, teda VVU, NVU, tenkrát VVU, teďko, tak ten se ještě začal strašně smát, protože mě znal dlouho a říká, ale to ty budeš zpívat, jo, haha, vysmál se mě a jsem říkala, ty jo, blbečku. Šla jsem na to pódiu a zase další překvapení bylo, že se mě třeba zvukař zeptal, jak to chceš dovoz poslechu. Vůbec nevěděla, co se mě ptá, říká, jak to chci do poslechu, já vůbec nevím, jak to chci do poslechu. Tak a nakonec se to rozjelo, ta nervozita ze mě spadla a spadla hlavně i z Marťase, protože ten mi dal šanci, jako nespěvačce po několika holkách, jako to změnit, to dost bolí. Ta výměna frontmana vždycky bolí. A když to vyměníš za někoho, kdo to nikdy nedělal, tak to bolí ještě víc a bolí to docela dlouho. A tenkrát on měl koule, protože to viděl on a tenkrát náš basák a hrozně mě kryli a podporovali, že to dám, protože viděli tu úchylnost, viděli, že to jednou dám.
3: My jsme měli, byl Sputnik s několika zpěvačkama a my jsme jako spolu s Anetou, že jo, a ona to vlastně pozorovala všechno dlouho a když už jsme prostě museli vyhodit třetí zpěvačku ze Sputniku, tehdy čtvrtou dokonce, protože to bylo ještě Sputnik s S, tak se nabídla, že bude zpívat, jo. No a já jsem řekl, proč ne? Vlastně, samozřejmě pak jsem jí nadával, proč jí to nenapadlo o 10 let třeba dřív, že chce zpívat, jo.
0: A kdy ale... to teda bylo? Kdy v roce?
2: 17 let naspátek, 18 let naspátek a bylo to v Polsku, šli jsme do kempu a já jsem se na něj otočila. Máš někdy takový, někdy se ti prostě stane, že si jako uvěříš a že máš koule udělat něco, co by si jenom mé nenapadlo. A mně se stalo v životě několikrát, to dost mi to vždycky změnilo život, že jsem se prostě pro něco rozhodla. Si uvěříš nějakým způsobem, ale jako ne nafoukaně. Prostě najednou si říkáš, hele, já asi na to mám. A podívala jsem se na něj a říkala jsem, hele, Marťasi, já budu tvoje zpěvačka. A on se na mě podíval.
3: My jsme tam byli s jinou zpěvačkou, jo, která už nám prostě fakt byla hra. No, ona byla, výborně zpívala, ale jinak prostě to bylo špatný.
0: Mě třeba taky v životě nenapadlo, že budu moderovat v rádiu.
2: Ale já si právě ještě myslím, že je důležitý, že ty si něco můžeš naučit, ale prýma člověk buď seš, anebo nejseš. To toho člověka jako nenaučíš.
3: Mm-hmm.
2: O to vlastně šlo. A já jsem, my jsme měli stejný hudební vkus a stejné názory. Takže Marťas mi věřil, ale zároveň prostě ztratil strašně moc času, protože to jak v posilovně, když budeš jako cvičit svaly, tak jako za měsíc nemáš, za týden, rozumíš, musíš počkat a věřit, že to jako jednou dáš, dokážeš, vydržíš, že to nevzdám. No a tak mě takhle dali šanci kluci a dobrý.
0: Tak to je super.
2: A Marťas, si ty ještě řekni, kdy jsi byl.
3: Kde jsem byl?
2: Kdy jsi byl poprvé na pódiu?
0: No, no.
3: Jo, na pódiu, kdy jsem byl poprvé. No já myslím, že to bylo z první, co asi bylo, jo tohle, jo jasně, na věci, jo, my jsme měli vánoční besídku a jsme si vyřezali to kytary z překlišky, já jsem měl SGčko jako Angus Young, který jsem miloval a hráli jsme písničky, co si pamatuju, tři, Set Me Free od Sweet, Space Trucking od Deep Purple a myslím, že I Was Made for Loving You od Kiss. No.
2: Tomu bylo 30.
1: No, takže to je nedávno.
3: To mi bylo asi 10, no. Takže to bylo, když jsem byl poprvé na pódiu. No. Jo, a my byli jsme zmalovaní jako kysáci.
4: Jo.
3: No. Jo, a to si pamatuju. To si pamatuju vlastně doteď. To byly ty guaš, nebo jak se to jmenují, ty barvy, takový prostě...
2: Podovky.
3: Ne, to právě nejsou podovky, to je hustý.
2: Tempery,
3: ale to je ještě jiný, to je hustší ještě. A takový, no prostě ono to schne a tobě tvrdne ta kůže a pak se to odlamuje a celkem to tam drží. A prostě není to určitě nic, co by mělo být na tom obličeji nějak díl. No a takže tohle si pamatuju, jak to bylo nepříjemný, no.
2: A není důležitý, jako to, jak se cítíš, ale důležitý, jak vypadáš a určitě jsi byl ostrý.
3: Nevypadalo to dobře, když ti prostě...
2: Dávaj kusy černý.
3: Když ti tam nějaký krusty na obličeji tam schnou a upadává to, no,
2: ani desetiletý to... hočičky nebyly nadšený.
3: Ne, takhle si ale pamatuju, ale to si, že jsem s tím měl, že to nebylo příjemný, no.
4: Tak, já tady mám připravený teďko song Bílý město. Chceš tomu zase něco říct?
3: O drogách samozřejmě, o čem jiným.
2: Já to bylo hezký, jsme natáčeli ten videoklip, jsme běhali, bylo asi 40 stupňů na Staromáku a on se vzal lyžařský boty, lyže a natáčela no, no. Jsem ho.
3: Bylo takovýhle roku, jak teďka bylo, ne teda 41 rekord, ale bylo fakt jako 35 a víc. A já jsem v lyžákách, prostě v kombinéze s lyžema a v péřovce prostě chodil po Staromáku, no.
4: Jo,
3: skvělý.
4: Takže posloucháte Rádio Hej, kapela Sputnik a Bílý město.

0: přináší Hakel.
1: Tak posloucháte Rádio Hej a my jsme tady teďko vybírali nějakou muziku a tak nám do toho skočilo trošku ticha. Kapela Sputnik a Jana, programová ředitelka festivalu Riverfest, a my už se budeme pomalu loučit, protože jsme zahráli všechno, co jsme tady měli k dispozici, a já jsem se teďko ptal tady Rusáka, co byste si dali, nebo Anety, co byste si dali za song. Tak ty jsi vybral, pojď mi tam k tomu říct, jako k tomu máš nějakou inspiraci.
2: Tak některý tam nebyli, a protože mě rádiový věci ne to, ale
1: Killing Joke.
2: Killing Joke jsou tady třeba, ty máme moc rádi.
1: Jo, tak ještě možná tak díky k mikrofonu a ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače a rozloučení a já nevím, co, pozdrav asi, nebo...
3: Hele, tak my jsme trošku vyměkli jako Sputnik. My jsme to dřív vždycky chtěli, aby všichni chodili na náš web sputnik.cz a stahovali si naše alba zadarmo, protože jsme chtěli měnit ty písničky, nasírat ty lidi, že se vždycky něco naposloucháš, měníš to, ale prostě mít tu svobodu, svobodu výběru a tak. Ale doba je nemilosrdná a tak jsme to museli dát taky na Spotify a iTunes, takže poslouchejte Spotify a iTunes, tam jsou všechny naše alba, nebo si to stahujte zadarmo na sputnik.cz, protože kopírování hudby podporuje hudbu. A jinak se vidíme my v pátek na Riverfest, je to, no, vždycky zapomenu to datum,
4: 10. července.
3: 10. července jsme my, trošku mě mrzí, že se nepotkáme s Vildou. To bych chtěla vidět, ten je sobotu, takže.
5: Já fakt doporučuji takovýhle festivaly, ne? Prostě nechápu, proč nikdy bych nešel na festival obrovský, kde jsou prostě takovýhle festivaly, takový střední a menší, jsou nejlepší, jo. A lidi stejně chodí na třeba pady, takový u nás moc nejsou, že jo. Ale víš, co myslím, takový, no. Jako ty mega...
4: Já mám i koncerty radši menší, než no, jako ty obrovský, no. Proč to se tak neužiješ?
5: No, je to samozřejmě velká akce, jo, ale není to taková ta prostě nahnat stádo někam, jo, korporace, jo, prostě kartel, já nevím, Vodafone, T-Mobile, prostě je to normální,
4: my
5: dobré.
4: My nemáme žádný sponzory, tohle no, všechno no, je ideální. Práce Karla.
5: Hm. Takže fakt, přijďte se podívat, jo, to je dobrý festival.
3: Tato, ty jsi to řekl tak hezky.
1: Tak jinak Vildačok je...
4: Slzu mám v oku.
1: Vildačok je taky dlouholetý kamarád našeho rádia, dokonce nám natočil takovýhle hezký spot, a vy jste se ptali ještě na to Rádio Hej, tak Rádio Hej, tohle Rádio Hej je, existuje od roku 2016, mm-hmm. A předtím taky bylo jiné Rádio Hej, ano, to je pravda, a měl s tím něco společného i Radim Pařízek, ale to bylo jiné Rádio Hej, a ono je to taková dlouhá historie, kterou někdy, jak mi všichni říkají, bych o tom napsal knížku. Já vždycky říkám, já ji napíšu, ty lidi se tam poznají a přijdu mi rozbít hubu.
5: Já jsem jednou musel Radimovi Pařízkovi pomoct se spaním, protože jsme točili v jeho studiu v Ostravě. On se ožral a Tania, jo, ho nechtěla pustit domů. Tak musel vlíst mojím pokojem, abyste se tak...
1: A to studio, já ho znám, no, to bylo obrovský studio. No. Takže já vám teďko pustím pozdrav od Vildy, což mě inspiruje, že ho budu muset taky někdy zase oslovit, protože už tady dlouho nebyl. A vy se mějte, já děkuji za návštěvu ve studiu a zase někdy příště, ať se vydaří počasí, ať se vydaří všechno.
4: Ještě.
1: Jana, ano, hlásí se Jana, ano.
4: Já jsem ještě zapomněla, že před tím plakátem festivalem není napsaná jedna kapela, je to takový metalový torzo Argemy, jmenují se The Kine a budou hrát pro našeho kamaráda, který nás opustil před pár měsíci, umřel, Petr Šindelář, tak to bude takový koncert pro něj speciálně.
1: Dobře, takže...
4: Miloval tuhle muziku.
1: Takže ještě jednou ahoj.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
6: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vildačok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.
3: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady úterý, to znamená, že dneska budou bluesovky. Já mám pak pro vás ještě jednu informaci. Týká se to písní na přání, jak bluesovek, tak normálně Big Beatů, který jsou tý necelý přidaný hodince. Firma, která nám zabezpečuje mailový spojení, něco řeší na serverech, takže dneska to asi nepůjde, jo. Takže jedině telefonovat 317 37 893. Jo. Zopáknu číslo 317 37 893 na pevnou linku do studia, ale prosím vás až po 8, jo. Teď dělá bude kalendář a odevírák. Odevírák bude Ulrich Ellison. A kapela Tribe. Zkusíme to, no.

Tak to byl Ulrich Allison a kapela Trip jako odevírák podvečera. A dáme se do kalendáře, co se událo v dějinách muziky 21. července v Okobere. Tak začneme asi rokem 43. 21. července se narodil Henry McCulloch. Henry McCulloch, to je Ir, čistý podle jména. A jsou to taky pochopitelně Paul McCartneyovo Wings.

pak tady máme rok 1946. 21. července se narodil Dušan Hájek. To je Galaxia, Phantoms, Blues Five, Collegium Musicum, Modus, Limit, Banquet, Blues Band a taky Prudy. Zkusíme Prudy.

Pak bych tady viděl rok 1947. To se narodil 21. července Cat Stevens. Tak se ho dáme, něco hezkýho od něj, třeba Lady Ebever.

Tak to byl Cat Stevens 1953. To se narodil 21. července Eric Bazilian. To jsou Hooters. Tady je máte.

Pak bych tady viděl 55. rok 21. července se narodil Howie Epstein. To jsou kdo? To je Tom Petty, jeho Heartbreakers, taky známá kapela.

Další příspěvek do kalendáře nemá s muzikou vůbec nic společného. To je zajímavý, ale 21. července v roce 60 Elvis Presley získává černý pásek v karate. To je taková hodnost zápasnická, nebo třída, tomu nerozumím. No, něco takového. Ale zahrát bychom si ho mohli, ne?

Tak to byl Elvis a přesně na den a na rok poté, v roce 61, 21. července, se narodil Jim Martin. To jsou Faith No More. Co dáme? Ashes to Ashes.

Tak to byly Faith No More. Minule jsem se tady zmínil, že dlouho nebyli Beatles. Ten se přivolal pěknou věc teda. V roce 63, 21. července, 4000 fanoušků se snaží dostat na koncert Beatles v anglickém Blackpoolu. Kapela to taky nemá lehký, protože musí se dostat do sálu přes střechu. No to už začínala ta Beatlemanie tenkrát.

No taková veselá věc, veselá, neveselá. V roce 77, 21. července, Sex Pistols jsou ve studiu televize BBC, konkrétně přímo vysílají pořad Top of the Pops. Tam byli pozvaní, což teda to je zázrak. Jo, spoustu lidí nemělo rádo a veřejnoprávní média kor. A došlo k tomu, že tam měli zahrát píseň Pretty Vacant. Pretty Vacant, jo, ale na playback, protože režisér pořadu dobře věděl, že jsou tyhle hoši schopní. Jo, a když to jde naživo přímo ven, tak by se s tím asi moc nic nenechat. Nic moc by se s tím nenechalo udělat. A tak řekl, nedá se dělat nic jiného, než to odehrajete kluci na playback. No, strašně mlátili držkou, protestovali, ale nebylo jim to vůbec nic platný. Jo. Museli to nakonec na ten playback zahrát.

A ještě jedna vzpomínka by se nám vešla. V roce 1986, 21. července, odešel do Big Beatovýho nebe Vladimír Čech, mezi přáteli nazývaný Vlado. To jsou kapely Dux, New Force, společnost Leška Semelky a taky Blue Effect v dobách ještě dávno minulých. Dáme si něco s Blue Effectem v té době. Tahle věc sice nevyšla na proslulí meditaci na tom albu, ale i tak je to docela dobrý.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: No nic si nehrajem. Takže zopakuju tu zprávičku. Vypadá to, milí posluchači, že se to hnulo, jo? Že možná psát bude možný. Jo, už se snad to opravili, ale já vám dám ještě vědět. Jo, dozvíme se to za chvíli. Zatím volal pankáč, že bych chtěl pro vydržte mi chvilinku, pro Péťu, Vencu a Karlose, mám takovej dojem do Burek, zahrát Miriam Hruškovou Jsem černá holka. Tak jo, jinak o Miriam Hruškový jsme tady nedávno mluvili, byl to velký talent, bohužel už teda není mezi námi. Hlas můj.

Tak dobrý, vypadá to, že přání začínají chodit, tak to snad spravili. Uvidíme, držte palce, aby to vydrželo. Pan Jindra z Janova by rád slyšel třeba něco hezkýho od nás, co hrajeme vždycky v úterý. Třeba Krausberry, Sluneční hrob, to je předělávka Blue Effectu.

Takže pokud máte zájem, tak pište, vypadá to, že to zatím teda běží. Kdyby to zase přestalo běžet, tak vám nechám vědět. Jo? To je... No, uvidíme. Tak, co si dáme pěkného z bluesovek? Stoupá dým s amatérským sdružením profesionálních muzikantů.

Tak to byli profesionální amatéři. A co máme, no? Máme tady, zkusíme tady asi skladbu nějakou zajímavou. Já tady vidím kapelu Heart, Blues Matky Země.

0: O kapele Kennedy, tu jsme tady mnohokrát hovořili, tak si je dáme tentokrát z živáku a dokonce pořízeného na legendárním Woodstocku.
1: Oh my goodness.

0: Tak to bychom měli záznam z legendárního Woodstocku. Co tady máme dalšího? Elvise dokonce. Steamroll Blues. A zkusíme to, no. Co to schválně udělá.
1: Take it on.

0: Thank you. Thank you very much.
1: My taky děkujeme, za chvilku tady mít pro Tomáše Zubrnického píseň, ale teď ještě dáme Janis Joplin.

Tak Tomáš z Brně, zdravíme. Dobrý večer, Jindo. Měl bys tam, prosím, Vláďu Mertu písmenkovou lásku. Blues to moc na ní, ale dáme to, protože to patří k hudební historii český. Za Bolševika vyšlo něco málo singlů a album Vládi Merty PS. A to většinou vycházelo za Bolševika v tom období, kdy měl třeba cenzor jako těžký zánět středního ucha. Jo? Jinak si to nedokážu vysvětlit. Hlavně teda to album. No. Tomu bychom se mohli ještě vrátit, když bude chvilka. Takže písmenkovou lásku. Zdravím Tomáše do Zubernic.

Já když se bavím o tom Mertovi, jo, o tom album PS konkrétně, tak to vyšlo na přelomu 70. a 80. tam nejtužší normalizaci. A mezi těma skladbama byla i, nebudete tomu věřit, Omamná květina pravdy. Jo. Já si myslím, že když jsme se bavili o tom cenzorovi, tak tady mu musel někdo propíchnout oba ušní bubínky. Teda. Jo, protože já znám dobře tu atmosféru v těch letech, co vycházelo a nevycházelo, ale tohle byla šupa, teda, na tu dobu. Dneska vám to vůbec nepřipadne, že jo, dneska. A dáme si to.

zrníčka obilí, roztroušená v polí. Nutí nás, abychom chodili ohnutí, ale sehnout se pro ně do bláta to nedovolí.

Já když jsem tu desku přinesl z krámu, tak jsem poslouchal a nevěřil prostě. No tak stávaly se výjimečné věci, takový, že on to... Co by jsme na když máme ty bluesavky, tak by jsme měli taky, že... Ten já, v té třeba...

No, bluesovky bychom měli pomalu odbít. Dobrý, jo. Bluesovky bychom měli pomalu odbitý a já se tak dívám na hodiny, co by se ještě vešlo. Já si myslím, že trošku jazzíku v tomto případě Dixielandu neuškodí. Beryl Bridenová. Beryl Bridenová to byla významná zpěvkyně, hrála taky na Valchu při tom zpěvu a byla u nás nějaký čas, hostovala, dokonce vystoupila s orchestrem. S čím to vlastně vystoupila? Jo, s pražským Dixielandem. Tak to bychom si mohli dát, když budeme mít štěstí, tak trefím tam i to hraní na tu Valchu, ale myslím, že snad to tam bude, no. Takže to je z jazz, to je, co to povídám, tak to je z bluesovek, pro dnešek všechno zase za týden, no. Si užijeme. Now everybody gets the blues now and then and don't know what to do. I've had it happen many, many times to me, and so have you. But those days have gone and passed.

0: Kdybyste hledali na internetech, jo, kdy vlastně vystoupila Berit Brightonová, no možná byste našli, ale jenže v té době, kdy vystoupila, tak to je ještě internet, nebylo ani slechu po něčem takovém. Vidíte to, no, taky jsme se bez toho obešli. 60. myslím, snad třetím, čtvrtým, čtvrtý, pátý rok mám, bych to tak šacoval.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio. Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey. Na nic si nehrajem.
0: No, vidíte, to ještě necelou hodinku, tak se mrkne, zatím to chodí, jo, pište, no, snad se to nevysype zase, ale, no, tak, Vladěnka, milý taťko, jsi náš velký vzor a milující manžel, děkujeme, že s tebou máme tolik doma radosti a pohody, ze srdce tě milují tvoje holky a mamka, a k tomu hysteria, teda nebo Def Leppardu, jo, to bude hysterie jako česká snad kapela, mám takovej, asi jo, protože se tomu necítím lásku tvou.

Tak to bychom měli, Vladěnku, bychom měli a pak tady máme koho? Máme tady, vydržte mi chvíli, docela se v tom ztrácím. Vydržte chvilku a bude to Pankáč ještě jednou. Ono ještě jsem to jméno, jsem si někam poznamenal a nemůžu to najít. Dává Nukleární Hovada, představte si to. To je veselá kapela. Tak ji dáme, no. Nukleární Hovada, a co pak to bude? Rumová země, ano. Tak jdem.

máte to. Já dám ještě jednu alkoholickou skladbu. Ať sám abstinent teda, no, ale když tak já si to odpírám, dopřeju to jiným. A pak tady mám posluchače, Four Mike mi tady píše o jedný zajímavý kapele, no, tak to bude hledání. Já se podívám v archivu, snad to najdu, no, v albech. A dáme Waltera Krafta a pak budeme dělat umění, jo, za chvilku.

Tak, to bychom měli a dokonce už jsem tady našel v archivu, dokonce jsem zkoušel desku tady. Takže Four Mike, All Them Watches, no zkusíme to. Je to bluesová kapela, ale proč bychom si ještě nedali, že jo? A myslím si, že jsme ji tady snad ještě ani nehráli. Tak zdravím a posílám. Díky za přání, hezký večera za pultem, díky a už to jede.

No, já si myslím, že je to dobrý, tohle. Já si budu dát poznámky, to bychom mohli zařadit do playlistu docela a teď mě chvilinku vydržte. Já tady mám speciální přání od Kuby Louňovického. Tady máme popojedem od Vohnoutů a je to taky především pro paninku z taxíku a pro Honzu telefonistu.

Tak tady mám jedno vysoce speciální přání, nebudete tomu věřit přímo, od Honzy telefonisty pro paninku Kubu a všechny a taky pro jo a taky ten bylo pro Michala, ten mám takovej dojem ty ohnauti a takže od Honzy telefonisty, jak jsem říkal, pro paninku Kubu na oplátku Tři sestry a pumpa a pro Michala, který mu je 60, všechno nejlepší.

Dobrý, tak zdravíme všechny teď, který jsme hráli, to bylo takový sem tam, jo, takhle, prostě někdo dá zahrát, druhý to slyší, taky dá zahrát, teď zrovna, teď jsem čekal, že přijde přání a někdo občas přijde spam, jo, to se stane, že jo, tak nám teď přišlo do rádia, že máme balík a musíme něco zaplatit, aby nám ho doručili, tak to ono, jo, chlapci, jo, to znáte, jo, s těma balíkama, Škoda, že tam není adresa, odkud to přišlo, no. To bych mu tam poslal něco hezkého. A to nemůžu tady jako přečíst, protože to by bylo strašně vulgární. A teď mě napadlo, nechcete Halloween třeba, milí posluchači, slyšet? Já tady mám jeden Halloween, dobrý, Skyhole.

0: A rocková zóna Selčany, je tady, ještě to stihnem. Zdravíme do Selčan.
1: Na rádiu, hej, neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock and Roll.

Takže přátelé, mám tady ještě jednu věc, zdravím rokovou zónu. Sedlčany, dohráli jsme Enter Sandman z eponymního Černýho alba a teď tady mám ještě Libora z Bíchovic, já na ní úplně zapomněl. Já jsem si tady, já mám zapsaný úplně ten plný blok těch poznámek a teď jsem to někde, teď nevím co. Co to ten Libor chtěl. A já to nějak zkusím. Running Wild dáme, Riding in the Storm. Jo, snad se to bude Liborovi líbit. Já se musím s váma rychle rozloučit, protože za chvíli je tady, kdo je tady? Fandavich, dneska je úterý, že jo? Budeme se učit francouzsky, parlevu, france a francouzský vychytávky budou. Tak si to užijte za chvilinku. Měli bychom se slyšet zítra, co je zítra? Středa, roková středa, ano. Takže roková středa zítra. Mějte hezký zbytek úterka, mějte se fajn a jak říkáme na hejku, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám v tenhle pravidelný čas přeje František Vich. A cože to mám dnes nachystáno? První z dnešního kvarteta bude trio Happy Drivers, vycházející v zásadě z rockabilly. Pokračovat budeme jedním pop, rock, folkovým písničkářem, narozeným sice v Paříži, ale působícím spíš v Kanadě. Jmenuje se Ludo Pain. Třetí čtvrtinu dnešního základu jsem zabukoval pro Le Petit Bourret, partu hrající ještě mnohem pestřejší muziku proti zmíněnému písničkáři, dochucenou kromě jiného třeba hudbou Severní Afriky. No a základní kvarteto završíme hodně nabušenou skupinou Marcelle Zon Orchestra, která má pro změnu zálibu i v latinskoamerické a karibské muzice. A jdeme tedy na první dnešní jméno. Trio Happy Drivers vzniklo v roce 1985 v malinkém městečku Villevec na západě Francie a jeho duchovním otcem byl zpěvák a kytarista Jean-Christophe Jehan, zvaný J-Ox. Ten měl rád hlavně rockabilly. Když se v roce 1988 stal členem skupiny basista Alan Marietti, zvaný Njala, začal se zvuk tria měnit, až si vysloužilo jiné nálepky. Pánka byly nebo trash byly. Důvod byl jasný, nový basák hrál předtím s takovými kapelami jako Ludwig von 88, The Wompas či dokonce Mano Negra a rockabilly zrovna nemiloval. Došlo k tomu, že skalní francouzští příznivci rockabilly kapelu odmítli, za to u jiných fandů se stala velmi oblíbenou. No abych nezapomněl na bubeníka, tak ten se jmenoval Thierry Pétel, ale jeho přezdívka byla Lark T. První album nicméně kapele vyšlo ještě v předchozí sestavě, v roce 1987. Jmenovalo se We'll Be Going On a ukázka z něj se jmenuje Old Black Jack.

Stejně jako v daném případě, tak celé první období existence kapely, to jest období kolem prvních dvou alb, bylo ve znamení anglických textů a třeba taky ve znamení námořnických oblečků. K následnému nárůstu popularity přispěla jak změna image a posun hudebního stylu, tak i některé zajímavé covery, třeba La Isla Bonita od Madony a nebo I Shot the Sheriff Boba Marleyho. Oba jsou zařazeny i na třetí album skupiny z roku 1990 War. Vzhledem k tomu, že tu Madonu jsem vybral už před časem, kdy jsem o Happy Drivers mluvil poprvé, zkusím tentokrát toho Marleyho. Samozřejmě v písni, kterou před mnoha lety spopularizoval Eric Clapton.

Po pátém albu v polovině 90. let se trio rozchází a třeba Jay Oakes s bubeníkem Terry Larkem pak dělají středověkou hudbu. Basák Něla zůstal věrný Big Beatu a objevil se v řadě kapel, hlavně v Bordeaux a okolí. Až předloni v létě bylo ohlášeno obnovení Happy Drivers, ale že k tomu opravdu došlo, jsem se nikde nedočetl. Teď si ještě poslechneme jednu písničku z onoho posledního pátého řadového alba Epica Carmina z roku 1994. Má název Potěmkin a je už ve francouzštině.

Ve francouzských vychytávkách si za dalším interpretem v pořadí odskočíme do kanadského Montrealu. Tam totiž před 11 lety přesídlil pařížský rodák Ludo Pa. Zpěvák, kytarista, můžeme říct asi písničkář, stylově někde mezi rockem, popem a folkem, i když u něj celkem často rozpoznáme i rytmy reggae nebo funky. V Paříži studoval etnomuzikologii, přesto je, co by muzikant, v zásadě samouk. Ale i tak se kromě kytary naučil i na basu, klávesy a umí si poradit i se syntezátory. Přesto většinou tvoří a vystupuje s dalšími muzikantskými kolegy v celkem klasické rockové sestavě. No a na kontě má, počínaje rokem 2008, celkem 4 alba. Po prvním eponymním vyšlo v roce 2010 i 5písňové EP Le temps nous dira, čas nám napoví, jemuž dala název právě tahle písnička.

Ludopa se v roce 2013 představil druhým albem. Jehož název má bez pochyby souvislost i s jeho změnou bydliště. Jmenuje se Paris Montreal a jednu povedenou písničku z něj jsme poslouchali už minulý rok. Takže se spravedlivě podíváme i na to další, třetí album v pořadí. Jmenovalo se Le Moyen Dibor, vyšlo v roce 2016 a ta písnička se jmenuje Amour Amour.

0: Říkal jsem, že Ludo Pá má na kontě celkem 4 řadová alba. A to čtvrté vyšlo pod názvem No jour ne sol plus le même minulý rok. Písně na něm jsou povětšinou spíš polospívané a popravdě mě až tak moc nevzalo. Ale zase nechci být nespravedlivý, protože nedokážu soudit jeho texty, které jsou u tohohle nenápadného hubeného chlapíka hodně důležité. A že Ludo Pá stojí za povšimnutí, dokládá i to, že si ho na své koncerty už na prahu jeho kariéry v roce 2006 přizvali jako předskokana i slavní Louis Attaque. Takže jsem i z toho posledního alba jednu ukázku vybral. Třeba už jen pro ty zajímavé klávesy. Jmenuje se Le temps des queues de cerise.
1: C'est le temps des queues de cerise, l'heure de la débâcle et des vaines entreprises. C'est le temps des arrêts coincés dans la gorge.

0: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
0: Oui.
2: Velice příjemnou písničkou kapelou je pařížská pětice Le Petit Bourret, někdy používající i zkrácený název LPB Club. Původně, což bylo někdy v roce 2001, začínali v zásadě jako 4 studenti plus bubeník, a to hlavně na pařížských ulicích, případně pak na jejich skoro domovské scéně, kterou se stala fialová květinami obložená loď El Alamein kotvící na břehu Sény. Jejich muzika je něco mezi street folkem a folk rockem, občas se ale inspirují třeba country nebo hudbou severní Afriky, ale umějí vypálit i nadupaný kousek ve stylu Ramones. První eponymní album jim vyšlo v roce 2002, druhé s názvem Comme des Rois pak o rok později. Právě z něj bude první dnešní písnička Pour me rendre mon bureau.

Le Petit Bourette se postupně prosazují a už v roce 2006 hrají s velkým úspěchem i na prestižním letním festivalu v La Rochelle. Následující písnička je z desky Sous le jeu par flair, která vyšla v roce 2009 a právě tahle byla tou, pod níž se podepsali jako LPB Club. Písnička se jmenuje Je sens sur ma chemise, krev na mé košili.

kolem roku 2012-2013 se zdá, že nad budoucností Le Petit Bourget visí velký otazník. Skupina nefunguje a muzikanti se věnují svým vlastním projektům. Nicméně návrat v podobě 7. alba Essai Encore z roku 2016 je o to radostnější, neboť se jedná o kolekci opravdu výbornou. Ale nyní se už píše rok 2021, takže pomalu nazrává čas zase na nějaké pokračování. Takže uvidíme. Zatím si z toho posledního alba poslechneme titulní písničku, která ho současně uzavírá. Takže Essai Encore, zkus to znova.

skupina Marcel Letson Orchestra, čili Marcel a jeho orchestr, je případem, kdy jde v muzice hlavně o zábavu a rozhodně se neřeší nějaké umění či experimenty. Jejich pestrou hudební směsku jsem si pak zkusil sám pro sebe označit jako divočejších 100 zvířat. Začali už v roce 1986 v Boulogne-sur-Mer, což je nedaleko přístavu Calais. Kapela vystupovala v 7 až 8 člené sestavě, včetně dechařů, takže většinou trombon, trubka a saxofon. Vedle zcela zásadního humoru šlo zároveň i o kostýmová show, často s ženskými převleky. Podotýkám ale, že žádnou oficiální ženu v sestavě neměli, i když další detaily neznám. Jak jsem naznačil, stylově to bylo ponejvíce ska, někdy s latinskoamerickými přísadami, někdy více punkově nabité. První položkou jejich diskografie byla v roce 1990 soukromně vydaná kazeta s názvem Bel Air a teprve po dalších 6 letech se objevuje oficiálnější album Salbatare, ze kterého jsem vybral i první dnešní ukázku. Ta má název Avant Garde.

Marcel Hetson Orchestra z jejich prvního oficiálního alba z roku 1996 Salbatar. Pro úplnost je třeba doplnit, že tahle deska vyšla ještě jednou o 9 let později, a to výrazně doplněná a s podtitulem Deluxe. Mezitím si ale stihli vydobít docela solidní popularitu, odrazem čehož je třeba 500 000 prodaných alb a nominace na cenu Le Victoire de la Musique v roce 2002. To bylo v době, kdy už měli venku celkem 3 alba. O rok později vychází další, nazvané Un pour tous, chacun pour ma gueule. A z něho je také dnešní ukázka číslo 2, nazvaná Dédé.

Marcel Edson Orchestra natočili celkem asi 7 řadových alb plus několik živáků a vydrželo jim to spolu až do roku 2012, kdy se rozloučili dvěma velkými koncerty v Lille. Nic není ale definitivní a v roce 2017 už jsou zase spolu, a to v nejsilnějším obsazení. A navíc se představují opět symbolicky dvěma koncerty v Lille. Tentokrát k ním ale museli pro velký zájem přidat třetí a i přesto se na všechny fanoušky nedostalo. V tomhle posledním období se kapela zaměřila samozřejmě vedle koncertování hlavně na reedice a remastery starších nahrávek. No a jedním z výsledků byla i obsáhlá kompilace Hits, Hits, Hits, Hurá s celkem 47 tituly. My se s touhle ulítlou kapelou pro dnešek rozloučíme ukázkou z posledního řadového alba z roku 2012. Jehož název je ale tak dlouhý, že se do něj raději ani nebudu pouštět. V tomhle případě se ale bude jednat právě o pozdější remaster z roku 2019. Jmenuje se Sir Volo, papírový drak.

třetí písničkou od Marcela a jeho orchestru jsme naplnili dnešní základ. A protože ještě chvilka času zbývá, využijeme toho k poslechu nějaké další frankofonní muziky. Mám tady už připraveného jednoho zvláštního muzikanta, který používá jméno Forever Pavo. Jinak je z Paříže, ve skutečnosti se jmenuje Emil Sorna a dělá hudbu, s jejímž zařazením to není zrovna jednoduché. Údajně si prošel obdobím metalovým i hiphopovým, až si našel svoji parketu v něčem, co odborníci označují docela pitoreskními názvy, třeba Voodoo Psychedelic Soundtrack Music a nebo barokní progresivní psychedelický pop. Většinou se píše o vlivu, který na jeho tvorbu měly francouzské filmové soundtracky 70. let a třeba i Ennio Morricone. A k tomu to ještě umí brát s humorem. Možná by to navíc mohlo někomu evokovat i americké Sparks, případně Doors. Samozřejmě, že lépe něco zkusit na vlastní ucho, i když prostor máme dnes jen na jednu písničku. K dispozici jsou vedle řady menších formátů i dvě alba z let 2014 a 2017 a z toho prvního, nazvaného Rhapsody, jsem vybral Miguel El Salam.

Parížan Emil Sorna alias Forever Pavo. Tahle na jeho poměry poměrně konvenční skladbička měla sice anglický text, ale jinak dává přednost spíš své rodné francouzštině. Na úplný závěr mám nachystáno jedno jméno, které bylo původně názvem kapely, ale časem se proměnilo v solový projekt jejího frontmana a výhradního autora, který se možná jmenuje Frédéric Jean, ale spíš bych typoval, že je to umělecká přezdívka. Ale abych v tom neudělal hokej, tak raději postupně. Tenhle mladík začínal hrát své písničky počátkem 21. století kdesi na ulicích Hamburku. A v roce 2001 dal dokupy i své solové album. Jmenovalo se Frédéric. Další rok ho ale už najdeme v Toulouse, kde dává dokupy skupinu s názvem Hyperclean. Je pak na řadu let jejím výhradním autorem a taky zpěvákem. Společně časem vydají i dvě alba. Načež se někdy kolem roku 2015 už tahle značka, tedy Hyperclean, stává jeho vlastní solovou záležitostí. Jedním z jeho prvních takto pojatých nahrávacích počinů je v roce 2016 EP deska Le Zoo, z níž za chvíli zazní titulní písnička. Frédéric Jean dělá v zásadě jakousi jemnou indie popovou muziku, občas ovlivněnou soundem 60. let, což je myslím zrovna v téhle vybrané skladbičce docela slyšet. Toť vše, naslyšenou za týden se těší František Vich.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Kapela Traktor, zdraví Rádio Hej, rádio, které má motor stejně silnej jako my.

Možná, že tenhle pán byl Manitou. Nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu. Z

0: Rokové démanty.
1: Skvosty rokové historie i současnosti.
2: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Ve správný čas se naladili na správnou vlnu. Petr Zlámal pro vás má připravený další díl dvouhodinového speciálu Rokové démanty, který má premiéru vždy v pondělí v 19 hodin a opáčka ve středu a ve čtvrtek. Někdy mne k výběru nějaké polozapomenuté muziky zcela nečekaně inspiruje vydání nového alba kapely, na jejíž existenci už jsem téměř zapomněl. Docela nedávno mi tak pod nos přistálo nové album německé skupiny Fury in the Slaughterhouse. Po počátečním údivu, že tahle kapela, založena v roce 1987, ještě vydává desky, jsem otestoval její v pořadí 15. studiovku s názvem Changes. Nic mě na ní ale nezaujalo. Fury in the Slaughterhouse jsem přitom velmi dobře znal ze svého působení v prvním soukromém rádiu na Moravě, Star Radio Morava, později přejmenovaném na Radio Morava a nakonec na KIS Morava. Zvláště první roky v tomto rádiu byly naprosto skvělé. Neměli jsme žádné playlisty a pouštěli jsme si to, co nám připadalo jako báječná muzika. Za zády jsme měli opravdu rozsáhlý archív CDček, ve kterém nechyběla ani dodnes nejzásadnější deska Fury in the Slaughterhouse, stručně nazvaná Mono. A právě z tohoto alba, vydaného v roce 1993, vám nabídnu jejich kultovní single Every Generation Got Its Own Disease. Každá generace má své vlastní trable.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové démanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Stále vás především klasickým rokem provází Petr Zlámal. A když mluvíme o klasice, nemůžeme zapomenout ani na Deep Purple. A protože nemám ve zvyku do kolečka dokola stále jen nudně ojíždět léty prověřené fláky, nabídnu vám jednu skladbičku z doby, kdy měl Ian Gillan své hlasivky ještě v cajku. Z alba Bananas, opatřeného polopatickým obalem, na kterém na obrovské kupě banánů sedí dva černí týpci, si dáme úvodní pecku House of Pain. Není divu, že v ní Ian Gillan vřeští, jako by ho na nože brali. Tenhle ten dům, postavený v roce 2003, je totiž plný bolesti. Ladies and gentlemen, píše se rok 2003 a na scénu přicházejí Deep Purple, a to se songem House of Pain.

Závěrečnou hudební tečku za rockovými démanty udělala britská hardrocková kapela Wasted, v jejíž sestavě nechybí baskytarista Pete Way a kytarista Paul Chapman, tedy dva spoluhráči z kapely UFO. Mimochodem, právě od mých oblíbenců UFO jsem na sesterskou verzi rockových démantů, vytvářenou na kanále YouTube, přihodil na parádně průhledném vinilu jejich báječné živé dvojalbum Strangers in the Night z roku 1979. Teď jsem tam šlehl první dvě remastrované strany, časem tam přihodím ještě stranu číslo 3 a 4. Je to koncertní lahůdka, která určitě stojí za poslech, takže pokud budete mít absťák po skvělé rockové muzice, probněte to. To je všechno pro tento den, that's all for today, co jsem měl na srdci. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.